a zvítězí, protože nemá jinou možnost. Zmínil přitom hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení opustila jednací sál řada diplomatů. Americké ministerstvo obrany vyšetřuje, jak se součástky nejmodernější stíhačky F-35 dostaly do Číny přes Hongkong. Kde měly původně putovat z Austrálie do Spojených států, ale cestou nečekaně skončily v čínsky spravovaném regionu. Jako první o tom informoval server Bloomberg. Policie ve čtvrtek provedla zásah v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Si potvrdila mluvčí pojišťovny i zástupci farmaceutického průmyslu. Podle serveru Zdravotnický deník souvisí zásah s dohodami, které firmy s pojišťovnou uzavřely v minulosti. A teď sport. Fotbalová etická komise uložila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů, a to 20-letý zákaz činnosti spolu s pokutou 500 000 korun. Podle fotbalového novináře jde o bezprecedentní případ, který ale nemusí zůstat posledním svého druhu v České Kopané. A na závěr dobrá zpráva pro hasiče i řidiče. Plzeň spustila na 10 křižovatkách chytré semafory, které dokážou komunikovat přímo s hasičskými vozy a dát jim přednost v jízdě. Podle města jde o unikátní technologii, která může pomoct rychleji dojet k požárům i dopravním nehodám a v budoucnu tak zachránit životy. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 11 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Tolik noční počasí. Bucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

Nejde to vrátit. Já vím, že nejde to vrátit zpátky. A nikdy bych si to přál. A nikdy bych o to prosil.

0: Divadlo Noc.
1: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Já jsem příchod do služby.
2: Dejte si pohov, Snaživec.
1: Zaplať pán Bůh.
2: No ne až takhle. Pohov jsem řekl. Snaživec.
1: Ano.
2: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
1: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
2: Volavku máte?
1: Co?
2: Volavku máte?
1: Jo. Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy ji možná znáte. Slečna Kurucová.
2: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
1: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
2: Jo, jo, jo, jo.
1: A už by tady měla být?
2: Kde je, kde je?
3: To jsem! Aranka Kurucová!
4: To je ona! To je ona!
3: Pan major! Moment! Ajde střenka! Pan major, co je to ta volavka?
2: Kurucová, ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
3: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
2: No ty ho musíš chytit.
3: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, vy jste kujon? Chytím, když se řekne chytím.
2: Kurucová, klid.
3: My ti to
2: tady se Snaživcem ukážeme.
3: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
2: Ne.
1: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
3: Os se píš.
1: Ano.
3: Os nezažil.
2: Kurucová.
3: Kurucová. Ano, pardon. Už se soustředím.
2: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
3: No jasně.
2: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
3: No jasně, našemu Férovi na vencl pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko. To jste neviděl,
1: Ale jste ještě neviděl. Kurucová.
3: Ale jo.
1: To byla jiná situace.
3: To byla nádherná,
1: to si byla ještě kriminální živel.
3: No to už nejsem.
1: No to už nejseš.
3: Já už jsem
1: teprve pak si začala spolupracovat.
3: Ano, to
1: pak si se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů?
3: To jsme udělali.
1: No?
3: To
1: si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
2: Ano.
3: To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
1: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude senzační.
2: Dobře, tak pojďme do akce.
3: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
2: Potom, Kurucová.
1: Nerozdávej se nám v malej.
2: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová, ale...
3: Já se nemůžem soustředit, až tam vidět ty peníze.
2: Kurucová,
3: no.
2: Ty tady musíš nalákat toho úchyla, ale rozumíš, tohle to potom na sobě nemůžeš mít, protože...
3: To je Libriana Rotova!
2: Ale myslím tady ty chlupy, to nemůžeš mít na sobě, protože...
3: A co se holilo?
2: No, to...
3: I na prsu.
2: Na tohle by si žádnýho úchyláka nenalákala.
3: Pečo.
2: To potom v akci musíš sundat, protože víš jako volavka, co jsou tvoje hlavní zbraně.
3: Zbraně?
2: No?
3: Zbraně mám, hele, rekvizity. Opatrně rostí. A to mu táta tenkrát pil.
1: Maria, pane majore, to je zbrojnice. To je muničák tohle, co?
3: Víč?
1: Kam se hrabou naše služební pouchačky, víš?
3: No. No, a to si představ, že mám nejmenší ve vchodě.
2: No.
3: U nás.
2: Dobré, dobré, tak Kurucová.
3: A dobré, ne?
2: Kurucová. Nechte jí bej. Kurucová.
3: Zas hora vypadám jako čtverec. Pardon, probíte. Vy tady máte tu seku.
2: No ne, Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
3: No co?
2: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
3: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
1: Kurucová.
3: No, co pak?
1: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
3: Pana? To jsem nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
2: Kurucová, sleduj.
3: Sled ty taky.
2: Situace. Snaživec. Pomožte mi trošku, no, snaživec.
3: Tak mu trošku pomoct.
1: Když jedu na plnej plyn, pane Marek.
2: Kurucová, sleduj.
3: No, já sleduji.
2: Situace. Jsi v parku sama.
3: Ne, jsou tady lidi.
2: No dobré, dobré.
3: Dobré, jsem sama.
2: Potom, sama.
3: Sama se soustředím, než ty to je... zvězdy, kde mě rozazují ty prachy.
2: Aranka.
3: Trošku si potom může vzít.
2: Když jsi sama v parku.
3: Ano. No tak, co
2: snaživec, vemte to za mě, já nemůžu. To je pro devianta ideální situace.
3: To jasný.
2: Jo, deviant se blíží.
3: A já jak poznám toho debutanta? Já to poznám.
2: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no? Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
3: to jako mě,
2: tak koná.
3: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
2: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
3: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Vášu, co? A ty bys nechtěl! No. Víte, Silvester, ne?
2: Snaživec, co jste mi to sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
3: Já je zlá koma.
2: Se podívejte.
1: Ona je dobrá,
2: ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
3: Jak nepochopí?
2: No.
3: Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí, kam? Co máš proti cigánoma?
2: Kurucová.
3: Co máš proti cigánom?
2: Kurucová.
3: Víš, kolik je nás doma? Honě!
2: Snaživec.
1: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
2: Pane. Jo, dobrý. Kurucová.
3: Kurucová. Pěti kábly,
2: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
3: Jak?
2: Snaživec.
1: Ano.
2: Předvedeme si tu akci celou názorně. Kurucová.
3: Mně se to tady strašně zatrhává.
2: No. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
3: Udělej.
1: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
3: To ti bude.
1: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
2: Ale
1: majore.
2: Ale snaživec, to je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
1: No, popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi nespomínám, ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane
3: Ano,
1: ne.
3: Vám to půjde.
2: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo, jako ten úchyl, trošičku, jo, tak, ano. Pozor, připravit, tak, lavička, Kurucová, snaživec, akce.
3: Zase se mi to tady zaseklo.
2: Akce.
3: Kytičky, ptáci,
0: Tetičky, páči, silinky, páči. Tetičky, páči, silinky, páči. Tetičky, páči, silinky, páči. Tetičky, páči, silinky, páči. Tetičky, páči, silinky.
2: Dobrý den.
3: Nazdar. Nazdar, deviant!
1: Ale pozor!
2: Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradila, mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
3: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady
2: říkáš. To bylo snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou. A víte co, snaživec?
1: Ano.
2: On takovej deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
3: Ze zadu to beru.
2: Ale nech toho.
3: Dobře.
2: No, pojďte.
3: To není tak. Špatný nápad.
2: Snaživec? Snaživec? Akce.
3: Tati. Moment, pan major, deviant přijde vlakom.
2: Snaživec. Snaživec. Snaživec.

0: A víte co?
1: Ano.
0: Rovnou jí začněte škrtit.
2: Jasně. Škrtit? Proč to škrtit? To jsme si neřekli, co když zdochněm?
0: Ne, jak zdochněm, k tomu nedojde, protože přeci budeš volat...
2: Jak to víš? Víš, kolik mám dětí?
0: Budeš volat... Budeš hned... Budeš hned volat o pomoc, protože na sobě budeš mít umístěnou vysílačku, rozumíš?
1: A kde to budu mít? Moc spolknu, nebo co?
0: Já bych to dal možná někam mezi zbraně, tady
2: ne,
0: někam.
2: Dej to mezi zbraně!
0: Co je?
3: Ne, pane majore, vysílačky na volavky vždycky umišťuju já.
2: No, no dej si to tam, dej!
0: Dobře, no, tak si to tam dejte, no.
2: No, tleskajte! Tak pojď! Tadu! No tak už to tam dejde. Ne s tím debaš.
3: Já už mám na se plný rypák.
2: Už tam mám tu vysílačku. Co?
0: Slyšíte? Kroky nějaký. To by mohl být on. Takže pozor, snaživec. Do úkrytu.
4: Slečno, je vedle vás volno.
1: Pojď si zátkat, pojď. Hezký brejle, už na ťačáka.
4: To by nějaký omyl, já vás vůbec neznám.
1: Neznáš?
4: Ne.
1: Však mě poznáš, až mi začneš škrtit.
4: Proč bych vás škrtil, proč bych to dělal?
1: No, kvůli tomu chtíči. Už máš ten chtíč?
4: Chtíč mám...
1: Dábňa?
4: Na pivo.
1: A mňa nie.
2: Prečo? Co máš proti cigánom další? To jsou lidi v Kolíně. Co máš proti cigánom? Já nikdy neprijedem. Nikdy.
4: Vůbec nic. Ani proti Romům. Mám jiný zájmy.
1: Ty si dá chlapi. No, to je škoda materiálu.
0: Moment.
1: No co?
0: Jako co je to tady za konverzaci tohleto?
1: Pan major, prilákal jsem tě pluša.
0: Ale.
4: Tak vysvětlí mi někdo, co se tady děje.
0: Samozřejmě.
1: Silvester.
0: Moment. Major Sádlo, Česká policie.
4: Major Máslo, Městská policie.
0: To bude nějaký omyl, nějaký nedorozumění, my tady chytáme devianta.
4: No, to je omyl, to chytáme my.
0: Ne, neleste nám do rajonu, tohle to tady probíhá naše policejní akce s krycím názvem Podprsenka.
4: Zase omyl, to je naše policejní akce a jmenuje se Suspenzor.
0: Ne, to je Podprsenka, naše policejní akce se bude, to je krycí akce, tak si zavoláme policejního prezidenta, tak zavoláme policejního prezidenta, zase nám leze do rajonu, zase nám leze do rajonu.
2: A za to tě mám chytat? Přelej se do studený vody! Tak a teď! A máš to, ty si dá novou!

jsou 3 hodiny. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. To byste dnes neměli minout? Izraelský premiér Netanyahu na půdě OSN slíbil další obranu své země, zatímco část sálu jeho projev opustila. Policie zasahovala přímo v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny i v řadě farmaceutických firem. Kvůli epidemii salmonely musela v Praze zavřít další školka. Policie ve čtvrtek zasáhla v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Zásah podle zdravotnického deníku souvisí s dohodami, které v minulosti uzavřely firmy s pojišťovnou. Mluvčí VZP i zástupci farmaceutického průmyslu akci potvrdili. Na Rokycansku ve čtvrtek večer vjela řidička Škodovky na železničním přejezdu pod osobní vlak. 63-letá žena utrpěla vážná zranění hlavy a záchranáři ji v kritickém stavu převezli do nemocnice. Okolnosti nehody policie dále vyšetřuje. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit a zvítězí, protože nemá jinou možnost. Zmínil hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení opustili jednací sál někteří diplomaté. Kvůli epidemii salmonely v Masarykově základní škole v újezdě nad Lesy musela zavřít i mateřská škola Sluníčko, kde se u dětí objevily střevní potíže. Podobné potíže hlásí i 5 seniorů, které zaznamenala místní pečovatelská služba. Školka měla být přitom ještě pátek dopoledne v provozu. Hormuzským průlivem proplulo ve čtvrtek přibližně 60 nákladních lodí, což je nejvíc od začátku července. Dohromady převezli asi 22 milionů barelů ropy, přičemž zhruba 40 plavidel koordinovalo svou ochranu s americkou armádou. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele. A teď sport. Etická komise fotbalové asociace uložila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů, a to zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Podle sportovních novinářů přijal peníze od funkcionáře, aby svými výkony ovlivnil výsledky Zlínska, a takový případ prý nemusí být posledním svého druhu. A na závěr něco zajímavého. Archiv paměti národa lze nově díky umělé inteligenci prohledávat úplně jinak než dřív, tvrdí datový analytik Josef Šlerka. Umělá inteligence dokáže z tisíců hodin vzpomínek pamětníků odhalit i dosud skryté rodinné příběhy, třeba o neznámém příbuzném ve Wehrmachtu. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 11 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

0: Naše jméno, slečno.
1: Láska.
0: Narozena.
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne. A kde tedy? Jsem přece. Tvoje láska.
0: Láska. Lásko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě.

0: řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád.
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
2: Jsi barevný sen, který

0: Divadlo Noc.
1: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže...
2: Seďte, to je dobrý.
1: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
2: Tak to už bude záležet na nich, jestli se nechají chytit příčinu. Paní...
1: Slečna.
2: Slečno...
1: Netečná.
2: Netečná, ano. Já jsem neužil.
1: No to já taky ne.
2: Ale já se jmenuju Neužil.
1: Jo, vy se pardon,
2: ale to je teďka vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přítomen závěrečné zkoušce?
1: Neměla jsem příležitost.
2: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
1: No já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. Jo? Jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních
2: řad. Ano.
1: No, tak například tady jsou kasaři.
2: Ano.
1: Tady bytaři.
2: Ano.
1: No, tamhle už jsou tuneláři. No. Pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhého.
2: Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
1: Nevypadají, víte.
2: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu. Nenápadnost.
1: To jo.
2: No, k vám to budu povídat, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě obrat 1500 cizinců, víte?
1: No.
2: Jakže vám to galerka říká?
1: Ručka šmátralka.
2: Ano, ručka šmátralka, no. Dobře, jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
1: Dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
2: Vyberte, koho chcete.
1: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
3: Tady, ano.
1: Ano, tak prosím.
3: Prosím vás. No. Děkuji.
2: Ano.
1: To je šikovný děvče.
2: Jo.
1: No.
2: Jak se tam tlačí na někoho. Ne, mrška. Ahoj, Brožíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
3: Ne, já už jsem tu po třetí.
2: Nebo? Ale, a na čem pak si vyhořela?
1: Ale ne, na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně. Poskytování služeb. Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
2: A proč si toho nechala, Brožíková?
3: No víte, mě vadil ten přechod.
2: Hraniční přechod Cína?
1: Ne, přechod na euro, víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama furt málo, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářku.
2: No, jako já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
3: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tímto nemůžu živit.
1: No, tak já já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolili. Tak, kdybyste šel kousíček, stranou, že? No a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla ho obrat.
3: Ano.
1: No, tak začni.
3: Tak, no, takže.
1: A klid.
3: Jo, jo, tak.
1: No to.
3: Tak.
1: Že jo, to.
3: Guten Tag.
1: Helejte, tato.
3: Entschuldigen Sie bitte. No. Ich suche Wenzelplatz.
1: No.
3: Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
2: Hrostomila, ale nevím, co říkala.
1: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientelu.
2: Tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
3: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
1: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Mě to trošičku ulítlo. No. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl.
3: Jo.
1: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jako... pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
2: Teda?
1: Brožíko vás, no.
3: Jako, když ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
1: Nemůžeš, no.
2: Ale ano.
1: Ale můžeš, můžeš.
2: Ale samozřejmě můžu, no, ano, ale můžeš. Mám podmínku.
3: Ano. To já taky, na dva roky.
2: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni. Aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát. Aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
1: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
2: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši asi... Já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
3: Ano. Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
2: Ale jako lidi, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
1: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Rožíková si teď udělá solovku a pak teprve tlačenici. No ale při té solovce byste jí mohl udělat spojku.
2: Můžu?
1: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné. No, Brožíková, klid, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
3: Aha, no. Takže to je, Čmajská, jo, pak spojka, pak pryč.
1: Ale já můžu tím to dvě spojky.
3: Jo, jasně.
1: Čmajská spojka,
3: jo,
1: pryč.
3: Jo, já jsem přece, jsem blbá. Čmajská, pak je to spojka.
1: Spojka, to je spojka. Ty jsi přece strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tam, dělej mi první spojku, jo? Čmajská, jo, spojka,
3: jo.
1: Spojka. No a já jdu v klidu pryč, protože já nic nemám.
3: To je fakt úžasný. Konečně jako, vy jste opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
1: Mě to baví.
2: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
1: Panečku, ty budou koukat, tam se bude krásně jako víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme, no. Ale pane inspektore, tak kvalitně, jako u nás, se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, že?
3: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
1: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka. Teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
2: Udělala vám, co chcete.
1: No tak počkejte. Tady.
2: Jo,
1: no, pomoz panu inspektorovi.
3: Ukažte.
1: No, on ti pak dá dobrou známku. Tak, no.
3: Ježiš, orgány, vy jste teda kávka.
1: No, šmarla trošku, páčko. Já se vždycky tak rozčílim.
2: Ne, a to se nevomlouvejte. No tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
1: No.
2: Takže. Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
1: Ano, vy jste v davu, ale jste na Staroměstském náměstí a díváte se na Staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové.
3: Jo. Tak. Jo? A ty mám taky obrat?
1: Ne. Panáčkové jsou nahoře. A kunčovti jsou dole. No, a protože koukají nahoru, tak nedávají co? No pozor!
3: Aha,
1: A když nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
3: Antikoncepci.
1: Hovno postřed! Pro Krista pána!
3: Nebo ne? Že jo?
1: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
2: Tak já začnu jako, jo?
1: Tak,
2: tak koukám.
1: To jsou zkoušky.
0: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam kukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde a bude poledne.
1: Co bude? Co bude, Brožíková?
3: Bude 12. Bo ne?
0: Voda má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
1: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to Brožíková, to je takový kopyto, jaký jsem tady v ročníku. Ještě neměla.
2: Ano, ano.
1: No, ještě neměla. Brožíková, ty si stoupnou tamhle.
3: Za to nemůžu.
1: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
2: Ja.
1: Jestli pak víte,

0: to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete tamhle, počkejte, abyste viděl dobře, no, tam se koukněte, jo, no, a co? Tam je staroměstská radnice.
1: Jaše. No.
0: A teď, když se kouknete dozadu, tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic. No, tak vidíte, ale takhle se to dělá v Rožíková tlačenice.
1: No, brilantní, no, teda netečná. Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tahle táborská zlodějská parta. Gratuluju!

mi kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

jsou 4 hodiny. V jednou noc, posluchači. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Ve zprávách dnes. Izraelský premiér Netanyahu na půdě OSN slíbil další obranu své země, zatímco část sálu jeho projev opustila. Policie zasahovala přímo v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny i v řadě farmaceutických firem. Kvůli epidemii salmonely musela v Praze zavřít další školka. Policie ve čtvrtek zasáhla v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Zásah podle zdravotnického deníku souvisí s dohodami, které v minulosti uzavřely firmy s pojišťovnou. Mluvčí VZP i zástupci farmaceutického průmyslu akci potvrdili. Na Rokycansku ve čtvrtek večer vjela řidička Škodovky na železničním přejezdu pod osobní vlak. 63-letá žena utrpěla vážná zranění hlavy a záchranáři v kritickém stavu převezli do nemocnice. Okolnosti nehody policie dále vyšetřuje. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit a zvítězí, protože nemá jinou možnost. Zmínil hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení opustili jednací sál někteří diplomaté. Kvůli epidemii salmonely v Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy musela zavřít i mateřská škola Sluníčko, kde se u dětí objevily střevní potíže. Podobné potíže hlásí i 5 seniorů, které zaznamenala místní pečovatelská služba. Školka měla být přitom ještě v pátek dopoledne v provozu. Hormuzským průlivem proplulo ve čtvrtek přibližně 60 nákladních lodí, což je nejvíc od začátku července. Dohromady převezli asi 22 milionů barelů ropy, přičemž zhruba 40 plavidel koordinovalo svou ochranu s americkou armádou. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele. A teď sport. Etická komise fotbalové asociace uložila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů, a to zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Podle sportovních novinářů přijal peníze od funkcionáře, aby svými výkony ovlivnil výsledky Zlínska, a takový případ prý nemusí být posledním svého druhu. A na závěr něco zajímavého. Archiv paměti národa lze nově díky umělé inteligenci prohledávat úplně jinak než dřív, tvrdí datový analytik Josef Šlerka. Umělá inteligence dokáže z tisíců hodin vzpomínek pamětníků odhalit i dosud skryté rodinné příběhy, třeba o neznámém příbuzném ve Wehrmachtu. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 11 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. To bylo noční počasí. Čet Rádio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to

0: Jo tak, ono už to svítí, jenže to není pozor. A teď hned jsem si kopnul do stojánku. No, to je pěkný začátek. Evo.
1: No.
0: Ale co, já se rovnou tě zeptám na ty děti, protože vždycky jsem si přál, aby si měla ten...
1: Abych měla děti.
0: Abych měla děti.
1: Ty jsi si přál. Já jsem si to taky vždycky strašně přála.
0: Jak je to pro ženskou, svět před dětma a po dětech?
1: To je, člověče, a ještě zvlášť, když ty děti máš pozdějiš, no? Že jsi si hlavně zvyknul na ten svět před dětma, tak tě strašně zaskakuje ten svět s dětma. Že žerou každý den, špiněj prádlo každý den. Víš, že prostě vlastně je to nekonečný tyhle ty věci kolem, ty praktický. To je hrozný. To
0: a ty
1: je
0: jsi
1: hrozný.
0: Rovnou měla dvě.
1: Já jsem rovnou měla dvě. Ne, já jsem po dětech toužila, že jo, usilovala jsem o ně, až jsem se dostala do takový té situace, že dvakrát už jsem si byla jistá, že jsem těhotná a všechno to tak jako by probíhalo, neměla jsem menstruaci a prsa se začaly zvětšovat a já už jsem vybírala jména a vždycky mi řekli planej poplach. Takže, když se to stalo po třetí, tak jsem si říkala, no nic, to je jasný, to je zase nějaký to falešný březí, anebo rovnou rakovina, že jo. Tak jsem se na to vykašlala, až už jsem teda si musela povolovat džíny a moje kamarádka Jana Žemličková má maminku, Božku Žemličkovou, která je starý praktik, porodník. A tak jsme nějak byli u ní na návštěvě a ona říkala, tak ona neví, jestli má rakovinu, nebo jestli čeká děti, nebo co. A Božena říká, no ty jsi v tom. A jen tak někde na křesle, tak na mě jakoby koukla a říká, holka, ale to je větší. To nebude tak jako třetí měsíc, to bude čtvrtý. Já jsem říkala, ne, to je blbost, Boženko, to není možný prostě. To jedině by mohl být ten třetí a tak dále, no nic. Tak jsem šla
0: jako
1: potom teda...
0: Jako měla přesný přehled prostě.
1: Měla jsem, měla jsem právě přehled, kdy styk právě nebyl a ten nemohl být před těmi čtyřmi měsíci. To jsem věděla, protože partner byl mimo republiku a jiného partnera jsem nepřipustila. Takže jsem šla k doktorovi. Teď jsem si tam vzala ještě moji kamarádku Renátku Kašparovou, která taky neměla děti a šla tam jakoby tak se mnou. No a stoupla si k tomu ultrazvuku a ten pan doktor říkal, vidíte to, sestři? No to je teda, no to je úžasný, pojďte se podívat, takhle krásně to nikde nebylo vidět. Já jsem říkala, no tak já prosím, abyste mi teda řekli přesně, jak dlouho tady budu, co všechno si mám zařídit, že jo, a už jsem byla taková prostě smířená a oni jako říkali, ne, počkej ještě. A já jsem říkala, tak co, jako je tam dítě? A oni řekli, jsou tam dvě. A teď tam byly opravdu vidět takový dvě myši. A já jsem se stala naprosto nevyšetřitelná. A teď ti tady přečtu, co jsem si napsala tenkrát do deníčku, jo. 15.00, Londýnská nemocnice, 28. ledna 1993. Tak jsem vás před chvílí viděla. Podtrženo. Ruším natáčení. Musím vás vybojovat. Jsem nejšťastnější ženská na světě. Takhle šťastná jsem snad nikdy nebyla. Držte se, miláčkové, budu dělat všechno, co bude v mých silách, ba ještě víc. Jsem pyšná, duše mi zpívá, srdce vyzvání radostí jako zvon. Slova nestačí. Těším se na něj, co tomu řekne. To jsem si myslela jako na partnera, že jo. No, tak ten se hned, jak se to dozvěděl, tak se hned prostě ožral. Ale Bohoušek Klepl to trošičku zkomplikoval, který, když se dozvěděl, že čekám dvojčata, tak okamžitě rozhlásil po celý Praze, že čekám s Vaškem Koupkem, s kterým jsem hrála rodinu Váňovu a měli jsme tam dvojčata formany, že jo, kluky. Tak z toho byly trošičku takový jakoby zmatky. A i když jsem byla právě v té nemocnici, já jsem potom byla půl roku na rizikovém těhotenství a tam mě potkala nějaká paní a ta vůbec jako nevěděla, že jsem holubová, že jo, a že jsem nějaká herečka a tohle. Já jsem tam všem, když se mě ptali, co dělám, tak jsem říkala učitelka, protože když řekneš, když se herce někdo zeptá, a co vy děláte? A ty řekneš jako herce, tak všichni tak koukají, no to bys asi ráda, že jo, ale jako dobrý. A tatahle to nám na mě jako paní Váňová, co vy tady a já rizikový a ona říkala, zase dvojčata, no vy teda máte pech, no aspoň máte už zkušenost s klukama, že jo, ale ty kluci jsou prosím jenom o 4 roky nebo o 5 mladší, že jo.
0: Jasně.
1: Jenže to je to, že já už od těch 15 vypadám na těch 45. To jsem ti říkala, jak mě taky potkala teďko nějaká paní a říká, vás od někaď znám. A já už jsem chtěla říct takový asi možná pupen do televize nebo něco takového a ona říká, od někaď vás znám. No jistě, dít já jsem vám vyměřovala důchod. Tak to bylo. Ale zase to má svoje výhody, protože už asi 9 let hrajeme hru Honzy Krause Hniličko. A kdo to viděl na začátku, tak říká, člověče, vy jste všichni tak nějak zestárli, akorát ta holubka se drží.

0: A ještě k těm dětem, to je právě takový to, jak to člověk jakoby nečeká. Já jsem si myslela, že jsem strašně omládla. Tím, že jsem je jako porodila a asi psychicky jsem spíš infantilněla, jo? Že jsem byla taková prostě, já jsem se nemohla třeba dívat na film, myslím, že se to jmenuje Kapitán Korda, to prostě oni si vemou chlapečka s děcákou a pak ho zase vrátějí a pak zase prostě si ho vemou a takhle a to jsem strašně u toho plakala, ale třeba klidně v porodnici, my jsme tam měli i video, tak na Terminátora to jsem se strašně smála, jo? Tyhle věci mě prostě nebrali. Ale vím, že zřejmě měla jsem pocit i, že jsem omládla i tak jakoby fyzicky, jo. Já jsem se cítila jako ta dvacítka, z čehož mě zase vyvedly moje děti, když jsem pro ně přišla do školky. Tak tam tak jakoby vejdu a už tak jakoby naladěná a do toho vyběhne Karolína a křičí na mě: "Mami, že nejsi naše babička!" A já jsem říkala: "Ne, nejsem, jsem vaše máma." A ona jsem tak otočila na ty kamarádky, říká: "Tak vidíš, co jsem říkala." No a teďkon tam ta holčička říká: "Ale to já mám zase mladou mámu." A mě nenapadlo nic jiného, než že jsem řekla: "To je dobře, ale já jsem zase chytrá." Tím jsem zakončila debaty, takže děti říkali, že maminka je starší, ale že jsem chytrá. Ale to není nic proti tomu, jako tuhle zase děvenka v autobuse, víš, ticho. A Karolína najednou řekla: "Jaký byl sex s tátou?" A já jsem tak jako říkala: "No dobrý, hele, není tamhle venku, nepase se tam koník?" A on říká: "Nepase, to je kráva." A teď začala zase: "Ale teď už moc nesexujete, viď? On je starý, tlustej, tebe už to taky nebaví. Abyste si tak každej našli někoho jinýho, ne?" A v tu chvíli je prostě úplný to ticho. To já už jsem nevydržela, jenom jsem říkala: "Drž hubu." A vystoupili jsme, že jo.
1: A dáš jim tohle přečíst? Mě strašně zajímá, protože já jsem kdysi, když jsem byl malej...
0: Myslíš jako ty deníčky?
1: No, dětem.
0: No, možná hned dneska, že, protože vlastně člověk si neuvědomí, jak jako najednou je má, tak to je, že jo, já jsem si to představovala jinak, tady mám ideál, jak je budu vychovávat, žádný barbíny, že jo, žádný želvy ninja, no to skončí okamžitě, jakmile přijdou do školky, protože v tu chvíli se z barbíny stane kauza a želva ninja je najednou něco nedostupného. Tam se mi to teda podařilo u toho Adámka odbourat tím, že když byl jednou nemocnej a bral antibiotika a holčička zase potřebovala chodit ven. A teď jsem nevěděla, jak já ho tam doma udržím v postýlce, a aby nebyl, přece jenom byl malinký ještě, aby jenom tak 4-5 let nebyl tam nějak smutnej, netruchlil, tak jsem šla do videopůjčovny a půjčila jsem čtyři kazety. A tam je asi 6 dílů těch želv. A tak jsem mu to tam prostě pustila a šla jsem s tou Kájou ven a když jsem se vrátila, tak on teda už měl shlídnutý 2 ty kazety a říkal: "Maminko, už stačí." A mně to najednou došlo a říkala jsem: "A ne, je to zaplacený a dodívat." A tím to skončilo. Ono, když to je jenom jednou za týden, tak vlastně je to vzácný. A ještě když se o tom vyjadřuješ tak jako kravina a takový tohle, tak a tím prostě jsem zahltila tak, že tím tyhle ty jakoby seriály jsou u nás zatím vyřešený. On teď zkoumá, teď čte Pána prstenů. Hrozně je pobouřený, jak je to blbě natočený, že některé věci tam vůbec nejsou nebo jsou tam špatně a chybí tam jakoby, on to neřekne, jakoby ta poetika, ale to tajemství, který tam má ten Tolkien. Tak se mě dneska ptal, jestli si myslím, že to teda nechce hned, ale že by to jednou natočil on, jestli budu mít peníze, abych mu koupila ty práva na to, že už ví asi jak.
1: Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli sledujou, chodí do divadla na tebe, koukají se na
0: všechny? Oni by chodili, hele, oni v tom divadle dokonce bydleli, že jo? Protože se stalo, že prostě náhodou to tak vyšlo, když nám předělávali elektřinu, když už to bylo tak, že nám nesvítila, nefungovala ani jeden spínač, takže jsme rozsvěceli tak, že jsme museli odšroubovat, zašroubovat žárovku. Když chceš rozsvítit, to jde docela v pohodě, ale pak se vždycky popálí. No, že? Pak Mirek se rozhodl, že to spraví a to zůstaly trčet nějaký dráty tam prostě ze zdi. No a děti dorůstaly, já jsem říkala: "Ne, hele, tohle to asi není tvoje parketa, ty jsi řezbář, tak pozveme elektrikáře." A on řekl, na kdy jsi ho pozvala, a já jsem řekla datum a on úplně stvrdnul, protože na to datum si naplánoval nějaký výjezd na jachtě, jak se tak pronajímají, pánská jízda někde na Chorvatsku. Což na druhou stranu jsem byla ráda, protože by tam jenom do toho jakoby kecal. No a někdo mě ukecal, že ať rovnou i udělám topení s tím. A teď ale kde budeme bydlet? A Petr Lébl mi nabídnul, že těch 14 dní až měsíc můžeme bydlet v divadle na Zábradlí. Tam nahoře byla taková jakoby zkušebna. Kateřina Števková, naše scénografka, nám půjčila svůj ateliér, tam jsme měli ložničku. A ta zkušebna je obrovská, že jo? A my jsme ji teda během 4 dnů zaplnili, zaneřádili svýma věcma. Lébl říkal, je to strašně útulný, ale jak se ti to vejde do toho malého bytu? A ty děti si jakoby na to zvykly, že my jsme třeba měli noční zkoušku. Karolína byla při té zkoušce, seděla na místě, kde seděl Leoš Suchařípa. Petr jakoby to nasvěcoval, ona se snažila hrát jako Leoš Suchařípa. Ta to brala jakoby s ambicemi na herectví. I když si myslím, že by jí to víc jako tolik nebavilo, jo? Že jí je úplně jedno, kdyby byla na nějaký konferenci a tam mluvila o tom, jak se špatně lidi starají o zvířátka. Jo, že by chtěla být střem pozornosti. Adámka ne, Adámka baví. Propadlo, co je pod jevištěm, sklepy. A vlastně začaly mít k tomu baráku takový vztah jako spíš ke svýmu domovu. Víš, než jakoby divadlu umění. Kdyby jsme tam dělali cokoliv jiného. Kdyby tam byl, já nevím, striptease, stejně tak, jako kdyby třeba, já nevím, tam byl second hand, tak ten vztah asi budou mít stejný. No a teď chodí občas chodí do divadla, ale je to potom pro mě nesnesitelný, protože tu hru rozebíráme celou cestu zpátky, že jo?
1: Jo, zabývají se tím?
0: Jo, ale nemyslí si jakoby nějakým takovým, jako že by smysl a vyznění a tohleto, no ale tak jako jakmile je tam čtvrtníček, tak ten Adámek opakuje všechny věty toho čtvrtníčka dokola, že jo? A když viděli Pelíš,

začalo. No tam jsme vešli do toho kinečka, to je možná pro 60 lidí, bylo jich tam tak 20, tak už jsme jakoby trošku rušili, sedli jsme si a na plátně byly pelíšky. Já jsem si říkala, to je upoutávka asi. A když ta upoutávka trvala dlouho, tak jsem si říkala, tak to já zjistím, co se vlastně děje. A teď jsem vstala a jdu a slyším za sebou, mami, mami, tak jsem se otočila a říkala jsem, prosím vás, buďte tady tiše, já jdu zjistit, co se děje. To mami, mami volala malá uzlinka z plátna. Takže ty lidi mysleli, že jsem, ty diváci oslovila je, že zřejmě jsem nějak nespokojená s tím obrazem nebo se zvukem a jdu si stěžovat do kabiny. Tam mi řekli, že prostě jdou pelíšky. Teď Adámka bavili takový věci, jako když Donutilovi vyšlehne plamen, nebo když Bolek dal tu zapálenou prskavku Simoně Stašovi do drdolu, to tvoje vyděržáta tyhle ty, jo, jak se ti třásla pusa celá, říkal, podívej se, to musel být opravdu a ty to, tohleto. Karolína se zase zamilovala do Brouska, že jo, a teď vždycky podle toho, který tohle téma tam bylo, tak ten jeden tam chtěl být a ten druhý chtěl odcházet. A protože můj muž občas hraje na kytaru a umí tu Myšíkovou písničku, to zdá se mi a to bylo na konci, tak ta Karolína vyběhla před to plátno a teď to tam poměrně falešně zpívala s tím Myšíkem. A já jsem si připadala jako taková pinda herečka, která vzala svoje děti na to, aby viděli, jak mamka září na plátně. Jo.

0: moje rodiče právě jo. taky. To bylo nějak dopoledne a já jsem běhala venku a protože táta řekl jako, a jestli budeš pořád lítat, protože já byla nejmladší na tom dvorku. A vždycky, když prostě někdo měl žízeň, tak řekli, holubko, skoč pro něco k pití, holubko, dones chleba, že jo. No tak já pořád zvonila, pořád jsem nosila tyhle ty věci a táta prostě řekl, že už neexistuje, že jestli ještě jednou zazvoním, takže potom už nepůjdu ven. No a já zase ale jsem se bála víc těch pohlavárů v té partě, než toho táty, tak jsem si nechala otevřeno. A jednou jsem takhle tam právě vběhla. Naši byli v posteli nahý a odskočili od sebe a táta jenom na mě zařval. Mám je strašný vedro, tak se svlíkla, no tak co čumíš? A já jsem říkala, no o nic nejde a zase vzala jsem džbán se šťávou a s vodou a běžela jsem ven, až potom později mě to došlo.
1: A jakou vy jste měli doma osvětu, tady takovou tu eroticko-sexuální s dětmi? Myslím, jednak tvoje dětství vůbec, a jednak teďka s dětma tvojima.
0: Než vůbec začala u nás nějaká osvěta, tak si mě vzala jedna taková naše vyspělejší kamarádka, je to taky možná tím, že je napůl Romka, říkala nějak něco, jsme se začali bavit, jestli teda ví, jak vznikají děti a já jsem říkala, no když se mají, tak jak mi to řekla matka, já už jsem se dál neptala, že jo. No když se mají dva lidi rádi, tak se jim narodí dítě. No tak já jsem byla asi takovej ten tupoň, že jo, tak mi to prostě normálně stačilo. A ona říká, seš pěkně blbá. Normálně táta do mámy na čůra. A to pro mě bylo hrozný. Jakože já jsem z čůránek a ona říká, no, já, ty, všichni. Ona to teda říkala drsnější. Jako. Tak to teda, to jsem jim dlouho nemohla odpustit. Tak jsem šla za tátou, protože máma ta vůbec prostě s tím nechtěla nic víc. Byla velmi jakoby prudérní, když to otec ten chodil doma normálně na hatej, tomu to bylo úplně jedno všechno. A ten teda řekl matce, ať koupí literaturu, tak koupila děvčátko na slovíčko, ale tam bylo hlavně o menstruaci a teď to tam bylo něco takový jako penis, vagína, sperma, to vůbec nic jako prostě neřekne, že jo, nic takovýho. Tak táta se to jal jakoby nějak tak vysvětlovat a takovýhle jakoby ty věci a tohleto. A mně vlastně bylo strašný pro mě uvolnění, že ještě ten muž, tam, ta žena, že má v sobě to vajíčko a ten muž má nějakou takovou vodičku, bílou kašičku, který je ta rybička, která se spojí s tím vajíčkem a že teda opravdu nejsem z těch čůránek. Takže to prostě najednou, to jsem si říkala, ano, člověk je pán tvorstva. To je všechno prostě v cajku. Že u nás to bylo tak, matka se snažila být taková Božena Němcová. Opravdu taková, jako tak mluvit, jako by tak hezky a měla právě to heslo Masaryka, který jsem strašnou dobu

0: myslela, že vymyslela ona. Jako, a teď vždycky tak právě říkala, hlavně si pamatuj, nebo husa, víš, jako tak, jako, že prostě miluj pravdu a braň pravdu. A ta Masaryka, nebát se a nekrást. A ten táta od té televize vždycky k tomu dodal, protože kdo se bojí, sere v síni. Když jsem dodělávala Damu a připravovala jsem se na státnice, kde táta říkal, to stejně neuděláš, tak najednou máma přišla a řekla, prosím tě, Evo, já mám pocit, že táta nějak blbne. On byl o 14 let starší než ona, ale to jí bylo 52, takže jemu bylo od těch 14, 66, takže žádný tohle. Já si myslím, že to bude naše poslední dovolená. A já jsem říkala, ježiš, prosím tě, neunavuj, no dobře, no tak jsem s nima jela. Tenkrát ještě to bylo zatotáčeno dovolenou ROH do Luhačovic. Hmm. A teď jsme byli tam v těch Luhačovicích a já jsem se tam, protože to bylo po dlouhý době, co jsem vyjela s našima, že? Tak jsem se tam s ním strašně hádala a už asi opravdu blbnul, protože občas měl takový, jakoby nás strašně podezíral, že si o něm šeptáme a takový nějaký věci. U jídla se vždycky pohádal tam se všema těma lidma. No prostě to bylo, jako dneska se tomu směju, ale tenkrát jsem tím docela trpěla. Máma zase neustále musela dávat najevo, že dělám vysokou školu, byť teda je to jakoby Damu. A tak o tom mluvila pořád strašně nahlas, jak píšu tu diplomku. To mě taky prostě štvalo. Ale zažila jsem tam párkrát s maminkou takový vycházky. Moje matka hodně sbírala bylinky. A tak po lese, a to si přesně pamatuju, přeslička lesní je jedovatá na tu bacha, sbírá se jenom rolní, anebo já nevím jaká, to už, nebo luční, to už si nepamatuju přesně, ale takhle jsme si povídali. A začali jsme si některé tyhle ty věci říkat. A vzhledem k tomu, že vlastně jsme navázali teprve, že si maminka myslela, že teda jako my na to budeme mít dost času, tak jsme se víc věnovali tomu tatínkovi, ale za měsíc se stalo to, že zemřela ona. Ona to tušení měla správný, ale nevěděla, že to bude ona, ta, která odejde. Takže na spoustu věcí jsem se jí nestačila zeptat.
1: A na co zemřela takhle náhle?
0: Ona měla, prosím tě, byla to mozková mrtvice. Ale oni potom ještě zjistili, že tam byl nějaký nádor na tom mozku a já jsem tam přišla do té nemocnice a teď oni nás tam nechtěli pustit s tátou a já jsem rozrazila dveře a máma tam, každý to oko koukalo jinak, ležela tam taková bytůstka a já jsem ji chytla za ruku a přísahala bych ti, Jardo, že mi ji stiskla. A když jsem se na to ptala Leoše Suchařípy, jestli je možný, že ten člověk vypadá po mrtvici tak, že jakoby nevnímá, ale že slyší, tak mi potvrdil, že jo. Tak jako by to bylo takové jakoby rozloučení asi a den před porodem se mi omámně zdálo. Protože já jsem se toho porodu bála, ne nějak jako té bolesti, ale že ho nezvládnu, že jsou to ty dvě děti a najednou jsem si přišla, že jsem prostě stará, že nejsem na to fyzicky připravená, jak jsem ten půl rok musela ležet, tak taková ochablá tohle. No a mně se ti zdálo ve snu, přišla moje máma a říká, prosím tě, neblbni, já tam nemůžu jít s tebou, ani za tebe. Tohle to musíš prostě dokázat ty sama. Ale já tě hlídám, neboj se, tam, kde jsem, hele, tak tam to máš dobrý. Tam ti to já jistím. Takže se uklidni a všechno dobře dopadne. Tak takhle ona se mi občas jakoby ukáže. A nebo je ve mně. Víš, že najednou si jsem zjistila, že piju stejně jako ona. Moje matka, když vařila, si dala vždycky ruku v bok a takhle jako by se napila při tom všem, že jo, furt ochutnávala, takže potom opravdu měla na tom talíři toho nejméně, říká, po čem já tloustnu, to mě vysvětlete, jo, že tam měla už jenom ten knedlíček, ale celou tu dobu dňobala, že mám některý ty její a přesně i větu, když už jako ona mi hodně věcí vysvětlovala. Proč všechno se musí? A když už vždycky nevěděla, říkám, a proč tohle to? Protože ti to říkám. A to je třeba věta, kterou já strašně používám, ale to znáš taky, ne? Že no najednou jasně. Se ti promítají ty tvoje rodiče.
1: No to ti způsobí děti hlavně, že jo? Když potom máš svoje děti
0: a najednou
1: člověk reaguje a říká si, proč jsem teďka řekl tuhle větu? Proč jsem tak zareagoval tak rychle, že něco řekneš, to dítě něco chce a ty mu něco řekneš třeba za chvilku, nebo počkej za chvilku. A pak se člověk zamyslí a říká si, proč mu říkám za chvilku, teď já můžu jít hned teď? kdyby na to přišlo, vlastně můžu. Ale nějak se mi nechce, mám takovou tu větu, počkej za chvilku.
0: Oni mě trápějí takhle, víš, oni mají výbornou paní učitelku, která se opravdu snaží z nich vychovat samostatně myslící a za své činy zodpovědné občany Demokratické republiky. Takže prostě oni říkají, že ano, že musí plnit své povinnosti, ale mají právo vědět, proč ty povinnosti jsou zrovna na nich a ne na tobě a proč je to na Karolíně a proč ne na Adamovi a ty idioté. Já mám právo podle OSN a takhle prostě spolu jakoby jednají. A ty to nechceš nabourat, konec konců vlastně jsem byla šťastná za tuto paní učitelku. Pečlivě jsem vybírala, opravdu splněla moje očekávání ještě víc, než splněla, tak jako si říkám, no tak to musíš teď plnit i ty. Ale já na to nemám tu průpravu a tu trpělivost té paní učitelky, že jo.
1: Používáš doma to, to neřeš?
0: Prosím tě, já jsem myslela, že ne. Víš, ale od té doby, co se mi stalo, jsme byli v krásných ztrátách s panem profesorem Kouteckým a tam Michal Prokop říkal, že tahle věta vešla a tohle, já jsem říkala, přitom já ji vůbec nepoužívám a to bych byla daleko hrdější na prostě nějakou větu, jako třeba Boženy Němcový. Navzdor tomu nestratila jsem důvěru a lásku k lidem. Tak kdyby tohle mi říkali lidi. A on říkala, no dobře, a potom mi dal další otázku a já jsem odpovídala, no to neřeším.

0: To je strašně zvláštní, že jo, taková ta vazba s rodičem. A ty asi teda po tátovi máš takovou tu lapidárnost svojí, ne? Takovou
1: Co
0: tu
1: to je lapidárnost?
0: Lapidárně, že takovým tím rychlým, suchým způsobem stručně dovedeš nějakou věc glosovat nebo okomentovat, jo? Právě to neřeš, taková ta...
1: To je asi ten táta ve mně, já si to ani neuvědomuju, jo? Třeba nejsem plánovitý provokatér, ale vždycky prostě pak něco udělám, co jako provokace vypadá. To je asi ten otec, ale spíš si myslím, co mám po něm, je vztek.
0: Jo.
1: Vzteklost. Se strašně prostě naštu. To neznáš takový, přece si řekneš tak a já budu prostě strašně jako, ne úplně servilní, ale velmi klidně jednat s tou úřednicí. A když prostě se ti nepodaří vyplnit ten formulář, tak je pravda, že třeba už po páté a ona začne něco o tvé inteligenci a přitom se kouká někam jinam. Tak já vám říkám, že vy jste tady pro mě a ne... A pak teda třeba řeknu, víš co, babo, tak já přijdu jindy. Jo, to jsou takový, jakoby ty...
0: A neřešíš takový to, že jsi ta herečka v tu chvíli jako známá?
1: Ne,
0: že...
1: ne, a já jedeš... si totiž pořád nepřipadám jako nějaká známá herečka.
0: No je pravda, to ti můžu říct takovou příhodu. Povídali jsme si s nějakýma známejma, a to jsou takový počítačoví experti a lidi, kteří prostě žijou něčím jiným, ale taky chodí do kina, do divadla. No a já tam říkám, no a Eva Hlubová, a oni, jo, Hlubová, ta blondýna. A mě to zaujalo a říkal jsem si, jak je to hezké takové poučení o tom, jak my máme dojem už tady herci mezi sebou a kdo co už dokázal, jak každý tě zná.
1: No já jim vždycky radím, dneska už to teda nemá cenu, ale vždycky bych jim poradila, běžte si koupit boty do Drážďan.

Je 5 hodin. Krásné ráno, Čet rádio se hlásí se zprávami. Provází vás Bucipal. Co se děje doma i ve světě? Izraelský premiér Netanyahu na půdě OSN slíbil další obranu své země, zatímco část sálu jeho projev opustila. Policie zasahovala přímo v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny i v řadě farmaceutických firem. Kvůli epidemii salmonely musela v Praze zavřít další školka. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit a zvítězí, protože nemá jinou možnost. Zmínil hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení opustili jednací sál někteří diplomaté. Kvůli epidemii salmonely v Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy musela zavřít i mateřská škola Sluníčko, kde se u dětí objevily střevní potíže. Podobné potíže hlásí i 5 seniorů, které zaznamenala místní pečovatelská služba. Školka měla být přitom ještě v pátek dopoledne v provozu. Hormuzským průlivem proplulo ve čtvrtek přibližně 60 nákladních lodí, což je nejvíc od začátku července. Dohromady převezli asi 22 milionů barelů ropy, přičemž zhruba 40 plavidel koordinovalo svou ochranu s americkou armádou. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele. Na Rokycansku ve čtvrtek večer vjela řidička Škodovky na železničním přejezdu pod osobní vlak. 63-letá žena utrpěla vážná zranění hlavy a záchranáři v kritickém stavu převezli do nemocnice. Okolnosti nehody policie dále vyšetřuje. Policie ve čtvrtek zasáhla v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Zásah podle zdravotnického deníku souvisí s dohodami, které v minulosti uzavřely firmy s pojišťovnou. Mluvčí VZP i zástupci farmaceutického průmyslu akci potvrdili. A teď sport. Etická komise fotbalové asociace uložila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů, a to zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Podle sportovních novinářů přijal peníze od funkcionáře, aby svými výkony ovlivnil výsledky Zlínska, a takový případ prý nemusí být posledním svého druhu. A na závěr něco zajímavého. Archiv paměti národa lze nově díky umělé inteligenci prohledávat úplně jinak než dřív, tvrdí datový analytik Josef Šlerka. Umělá inteligence dokáže z tisíců hodin vzpomínek pamětníků odhalit i dosud skryté rodinné příběhy, třeba o neznámém příbuzném ve Wehrmachtu. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně zataženo a 10, v Ostravě zataženo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Tady Bucipal, jak se dnes ráno jezdí. Na dálnici D1 mezi 295. a 296. kilometrem ve směru na Ostravu se před chvílí tvoří zdržení kvůli porouchanému vozidlu, které zůstává jako překážka na vozovce, projíždějte opatrně. V Brně na silnici 15270 došlo před hodinou k poruše vozidla, které také brání provozu a je třeba počítat se zdržením. Parkoviště P+R Skalka 2 a Holešovice jsou z 80% obsazená, volných míst zbývá jen málo. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje do konce září oprava dělatačních závěrů na mostě ve směru na Český Těšín. V Brně dál platí omezení kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. S dovolením se loučí Bucipal.

0: A ještě si do té kávy nasypal skořici, viď?
1: Jenom špetku pro vůni. Dobré ráno všem z Čet rádia, máme právě 5.20 a venku je lezavých 8 stupňů.
0: U nás na sídlišti ukazoval teploměr jenom 6.
1: No vidíš. Každopádně dneska je 25. září, takže svátek slaví Zlata.
0: Všechno nejlepší všem Zlatám.
1: A zrovna dneska je to rovných 100 let, co Henry Ford zavedl ve svých továrnách 5denní pracovní týden místo 6 dnů.
0: 5 dní je pořád strašně moc. 4 dny by bohatě stačily.
1: To bych neřekl. Kdybychom dělali jenom 4 dny, tak na té mojí staré káře v garáži ani nevyměním olej.
0: To stejně neuděláš.
1: Udělám. Ford tvrdil, že lidé potřebují víc volna, aby stíhali utrácet peníze a jezdit auty.
0: No jo, jenže abych utrácela, musím napřed neusnout ve 2 odpoledne.
1: Tak si dej ještě jedno pořádné kafe.
0: To teda dám.
1: Zítra má být ráno ještě větší zima, tak si radši do práce připravte teplou bundu.
0: 6 hodin jsou tu zprávy Čet rádia a teď pořádně roztočíme reproduktory.

Krátké zprávy. Tady Bucipal. To podstatné ve třech minutách. To byste dnes neměli minout? Hormuzským průlivem proplulo rekordní množství lodí s ropou. Netanyahu v OSN slíbil další obranu Izraele. Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně i ve farmaceutických firmách. Kvůli salmonele zavřela další pražská školka. Na Rokycansku vjela řidička autem pod vlak. A teď sport, fotbalový brankář dostal rekordní trest za úplatkářství. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně zataženo a 10, v Ostravě zataženo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Tady Bucipal, jak se dnes ráno jezdí. Na dálnici D1 mezi 295. a 296. kilometrem ve směru na Ostravu se před chvílí tvoří zdržení kvůli porouchanému vozidlu, které zůstává jako překážka na vozovce, projíždějte opatrně. V Brně na silnici 15270 došlo před hodinou k poruše vozidla, které také brání provozu a je třeba počítat se zdržením. Parkoviště P+R Skalka 2. a Holešovice jsou z 80% obsazená, volných míst zbývá jen málo. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje do konce září oprava dělatačních závěrů na mostě ve směru na Český Těšín. V Brně dál platí omezení kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. S dovolením se loučí Bucipal.

0: Ocane, ty by se spotopil do vyvěračky, kde tě prout vody tlačí zpátky nahoru.
1: Ani náhodou, v tuhle dobu mě spolehlivě probere jenom horká káva. Dobré ráno z Čet rádia, je za 20 minut 6 a venku je polojasno a 11 stupňů.
0: Před 7 ráno ani náhodou.
1: Přitom v Albánii mají krasový pramen Modré oko, ze kterého chrlí kubíky ledové vody každou vteřinu.
0: Fakt.
1: No jo. Vypadá jako lidská zornička a nikdo vlastně neví, jak je ta propast hluboká, protože potápěče v 50 metrech zastavil brutální tlak.
0: To chápu, tam by mě nedostal nikdo.
1: Lidi tam dřív házeli kameny, aby koukali, jak je ten proud hned vymrští zpátky k hladině.
0: Pucouši, nezabíhej do detailů.
1: Jenom říkám, že příroda má občas sílu, ze které jde mráz po zádech.
0: Napište nám do Čet rádia, jestli jste někdy viděli přírodní úkaz, ze kterého vám spadla brada. V 6 hodin přijdou zprávy Čet rádia a teď pořádný raní nářez.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a je konečně pátek, 25. září, ten den, kdy se i ten nejotrávenější člověk v kanceláři najednou usměje, protože ví, že za dveřmi čeká víkend. Sedím si tu dneska klidně, skoro spokojeně, jako bych měla v šálku čaj místo kafe a nesu vám hvězdy na Čet rádiu. Žádný spěch, žádné drama, dneska to celé bereme s rozvahou, jako když si v pátek dopřejete o kus díl v posteli. Beran dneska konečně dohodáčkuje tu práci, co odkládal už od pondělka, a stihne se za to i pochválit, i když se to od Berana nečeká. Vík si pustí do ledničky pořádek a najde tam jogurt, který měl sníst tak nějak minulý čtvrtek. Blíženci budou celý den na telefonu, jednou s kamarádkou, jednou s doručovatelem, co neví, kam s tím balíkem, a stejně to vyřeší až u dveří. Rak zajde k rodičům jenom na kafe a nakonec zůstane na večeři, protože se to tak vždycky zvrtne. Lev se bude chtít dneska blízknout na poradě, a vážně se mu to povede, i když já bych z toho měla trému a radši zůstávám za mikrofonem. Pana konečně srovná papíry na stole a bude mít z toho větší radost než z výplaty, to znám. Váhy budou celý den váhat, jestli zavolat nebo napsat, a nakonec to vyřeší tak, že prostě zajdou osobně. Štír řekne někomu přesně to, co si myslí, a bude se cítit skvěle, i když ten druhý možná ne. Střelec vyrazí na výlet bez plánu a dopadne to líp, než kdyby si to celé naplánoval do detailu. Kozoroh dneska odejde z práce včas a bude mu to připadat jako malý pátký zázrak. Vodnář vymyslí nápad, který nikdo nečekal, a soused se bude divit, proč zalévá kytky až v 9 večer. Ryby se nechají unést hudbou v autě a přejedou zastávku, kam vlastně měli jet, což se mi taky občas stává, jenom místo hudby za to může moje vlastní přemýšlení na hlas. Já dneska po vysílání frčím rovnou do kina, protože konečně dávají ten film, na který čekám snad 2 týdny, a jestli mi to sedne stejně jako těm rybám, tak si taky nejspíš spletu řadu a budu hledat sedadlo o 2 dál. Ale hlavně, tohle celé je jenom taková hra, žádná věda, a jak ten pátek nakonec dopadne, to si furt řídíme sami, hvězdy se u toho tak akorát baví spolu s Bucifalem a jeho hrnkem kafe. Tak ať se vám ten pátek povede přesně podle vás. Tady byla Vlasta pro Čet rádio, a v sobotu jsem tu zas s další dávkou hvězdných nesmyslů.

je 6 hodin. Dobré ráno. U Cifal u mikrofonu, káva už voní a zprávy Čet rádia jsou připravené. A tady jsou hlavní titulky. Policie zasáhla ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v desítce farmaceutických firem. Německá novinářka odhalila ruskou síť takzvaných agentů na jedno použití. Izraelský premiér Netanyahu na půdě OSN hájil vojenské akce, část diplomatů demonstrativně opustila sál. Německá investigativní novinářka Angelique Gerajová strávila celý rok v utajení, aby zmapovala, jak Rusko v Evropě buduje síť takzvaných agentů na jedno použití. Vydávala se za mladou Němku s finančními potížemi a dostávala úkoly, za které by jinak hrozilo až 10 let vězení. Za tak riskantní činnost přitom měla dostat odměnu pouhých 150 eur. Který se v roce 2002 jako 18-letý dopustil brutální vraždy adoptivních rodičů své tehdejší přítelkyně, byl původně odsouzen na 25 let vězení. Vyšší soud mu ale trest snížil na 15 let a tak se po 9 letech dostal na svobodu. Nyní čelí obvinění z další vraždy, tentokrát 36-leté ženy z Prahy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit a vítězit, protože jinou možnost nemá. Zmínil hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení část přítomných diplomatů demonstrativně opustila sál. Kvůli epidemii salmonely, která zasáhla Masarykovu základní školu v újezdě nad lesy, musela zavřít i tamní mateřská školka Sluníčko. Podle vedení školky mají střevní potíže i některé děti přímo ve školce. Podobné zdravotní potíže navíc hlásí pečovatelská služba také u 5 seniorů v obci. Policie ve čtvrtek provedla rozsáhlý zásah v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických společnostech. Se podle serveru Zdravotnický deník souvisí s dohodami, které firmy v minulosti uzavřely s pojišťovnou. Zásah potvrdila jak mluvčí VZP, tak zástupce farmaceutického průmyslu. A na závěr něco pozitivního, v Plzni na 10 křižovatkách začaly fungovat chytré semafory, které dokážou v případě potřeby uvolnit cestu hasičským vozům a zároveň na ně upozornit ostatní řidiče. Systém má zkrátit dojezdové časy k požárům i nehodám, kde může jít doslova o vteřiny. Je to pilotní projekt, který spojuje moderní technologie s bezpečností na silnicích. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně zataženo a 10, v Ostravě zataženo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Bucipal. Na dálnici D1 na 204. kilometru ve směru na Ostravu byla před chvílí nehoda mezi nákladním a osobním vozidlem. Srážka je už odstraněna, provoz by měl být plynulý. Na silnici I20 mezi Českými Budějovicemi a Plzní u obce Drhovle na okrese Písek stojí porouchané vozidlo. Tvoří se zde zdržení, projíždějte opatrně. Na dálnici D8 na 82. kilometru směrem na Ústí nad Labem způsobilo zdržení další porouchané vozidlo. Na silnici I20 směrem na Prahu na 156. kilometru hlásí řidiči zaparkované vozidlo přímo na vozovce. Pozor na tuto překážku. Na dálnici D48 mezi 64. a 69. kilometrem směrem na Český Těšín se opravují dělatační závěry mostu nad Třanovicemi, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 se dál přestavuje křižovatka u sjezdu na Brno centrum, řidiči musí počítat s koloninami až do října příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: A já ti říkám, že 3 lžičky do toho hrnku je prostě moc.
1: Po 3hodinovém spánku je to akorát. Dobré ráno z Čet rádia, máme 6.20 a venku je polojasno a 10 stupňů.
0: Stejně si dneska mrzutý, bucane. Ale mám skvělý tip, jak si dnešní večer udělat hezký.
1: Dát si 20.
0: Vypnout večer televizi a pustit si jen tak potmě starou rozhlasovou detektivku.
1: To nevypadá vůbec marně.
0: Žádné zírání do svítící obrazovky, jenom čisté vyprávění a pořádná atmosféra.
1: No jo. Tomu silná káva a má to něco do sebe.
0: Vidíš, a na chvíli si zapomněl, jak se ti lepí oči.
1: To bych neřekl.
0: Napište nám, jestli si doma občas pouštíte rozhlasové hry, nebo dáváte přednost filmu.
1: V 7 hodin jsou tu zprávy Čet rádia a do té doby si dáme čerstvou ranní muziku.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v řadě farmaceutických firem kvůli podezřelým dohodám z minulosti. Ruská tajná síť verbuje v Evropě takzvané agenty na jedno použití, odhalila to německá novinářka po roce v utajení. Izraelský premiér Netanyahu na valném shromáždění OSN obhajoval vojenské akce své země, část diplomatů kvůli tomu opustila sál. Epidemie salmonely uzavřela základní školu i mateřskou školku v újezdě nad lesy, potíže hlásí i seniori. Muž dříve odsouzený za brutální vraždu a po letech propuštěný nyní čelí obvinění z další vraždy ženy z Prahy. V Plzni začaly fungovat chytré semafory, které pomáhají hasičům rychleji projet křižovatkami k zásahu. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 10, Ostravě zataženo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí mlhavo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na dálnici D1 na 204. kilometru ve směru na Ostravu byla před chvílí nehoda mezi nákladním a osobním vozidlem. Srážka je už odstraněna, provoz by měl být plynulý. Na silnici I20 mezi Českými Budějovicemi a Plzní u obce Drhovle na okrese Písek stojí porouchané vozidlo. Tvoří se zde zdržení, projíždějte opatrně. Na dálnici D8 na 82. kilometru směrem na Ústí nad Labem způsobilo zdržení další porouchané vozidlo. Na silnici I20 směrem na Prahu na 156. kilometru hlásí řidiči zaparkované vozidlo přímo na vozovce. Pozor na tuto překážku. Na dálnici D48 mezi 64. a 69. kilometrem směrem na Český Těšín se opravují dělatační závěry mostu nad Třanovicemi. Omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 se dál přestavuje křižovatka u sjezdu na Brno centrum. Řidiči musí počítat s koloninami až do října příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Stejně tvrdím, že ten tvůj nový svetr má vážně divnou barvu, Vlasti.
1: Je náhodou skvělý. Dobré ráno z Čet rádia, je za 20 minut 7.
0: No jo. Venku je polojasno a 10 stupňů, přes den bude nejvýše 17, takže v tom stejně zmrzneš.
1: Nezmrznu. Spíš mi řekni, jestli se o víkendu chystáš do kina.
0: To tam dávají?
1: Běží třeba komedie Christopherové o excentrickém malíři, který 20 let nenamaloval ani čárku, tak na něj příbuzní pošlou padělatelku.
0: To je docela vyčurané.
1: Nebo francouzské drama Opuštěný podle skutečné události o učiteli Samuelu Patin.
0: Těžké téma.
1: Hodně mrazivý film, ale stojí za to.
0: No vidíš.
1: Každopádně zítra má být ráno ještě větší zima, tak svetr radši vyměňte za pořádnou bundu.
0: To jo. 7 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď už vám pustíme skvělou ranní písničku.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a je konečně pátek, 25. září, ten den, kdy se i ten nejotrávenější člověk v kanceláři najednou usměje, protože ví, že za dveřmi čeká víkend. Sedím si tu dneska klidně, skoro spokojeně, jako bych měla v šálku čaj místo kafe a nesu vám hvězdy na Čet rádiu. Žádný spěch, žádné drama, dneska to celé bereme s rozvahou, jako když si v pátek dopřejete o kus díl v posteli. Beran dneska konečně do doháčku je tu práci, co odkládal už od pondělka, a stihne se za to i pochválit, i když se to od Berana nečeká. Vík si pustí do ledničky pořádek a najde tam jogurt, který měl sníst tak nějak minulý čtvrtek. Blíženci budou celý den na telefonu, jednou s kamarádkou, jednou s doručovatelem, co neví, kam s tím balíkem, a stejně to vyřeší až u dveří. Tak zajde k rodičům jenom na kafe a nakonec zůstane na večeři, protože se to tak vždycky zvrtne. Lev se bude chtít dneska blízknout na poradě, a vážně se mu to povede, i když já bych z toho měla trému a radši zůstávám za mikrofonem. Pana konečně srovná papíry na stole a bude mít z toho větší radost než z výplaty, to znám. Váhy budou celý den váhat, jestli zavolat nebo napsat, a nakonec to vyřeší tak, že prostě zajdou osobně. Štír řekne někomu přesně to, co si myslí, a bude se cítit skvěle, i když ten druhý možná ne. Střelec vyrazí na výlet bez plánu a dopadne to líp, než kdyby si to celé naplánoval do detailu. Kozoroh dneska odejde z práce včas a bude mu to připadat jako malý pátký zázrak. Vodnář vymyslí nápad, který nikdo nečekal, a soused se bude divit, proč zalévá kytky až v 9 večer. Ryby se nechají unést hudbou v autě a přejedou zastávku, kam vlastně měli jet, což se mi taky občas stává, jenom místo hudby za to může moje vlastní přemýšlení nahlas. Já dneska po vysílání frčím rovnou do kina, protože konečně dávají ten film, na který čekám snad 2 týdny, a jestli mi to sedne stejně jako těm rybám, tak si taky nejspíš spletu řadu a budu hledat sedadlo o 2 dál. Ale hlavně, tohle celé je jenom taková hra, žádná věda, a jak ten pátek nakonec dopadne, to si furt řídíme sami, hvězdy se u toho tak akorát baví spolu s Bucifalem a jeho hrnkem kafe. Tak ať se vám ten pátek povede přesně podle vás. Tady byla Vlasta pro Čet rádio, a v sobotu jsem tu zas s další dávkou hvězdných nesmyslů.

Je 7 hodin. Dobré ráno. Debucifal noviny ještě nedorazily, ale zprávy Čet rádia už ano. Pojďme na to nejdůležitější. Policie zasáhla ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v desítce farmaceutických firem. Německá novinářka odhalila ruskou síť takzvaných agentů na jedno použití. Izraelský premiér Netanyahu na půdě OSN hájil vojenské akce, část diplomatů demonstrativně opustila sál. Německá investigativní novinářka Angelique Gerajová strávila celý rok v utajení, aby zmapovala, jak Rusko v Evropě buduje síť takzvaných agentů na jedno použití. Vydávala se za mladou Němku s finančními potížemi a dostávala úkoly, za které by jinak hrozilo až 10 let vězení. Za tak riskantní činnost přitom měla dostat odměnu pouhých 150 eur. Který se v roce 2002 jako 18-letý dopustil brutální vraždy adoptivních rodičů své tehdejší přítelkyně, byl původně odsouzen na 25 let vězení. Vyšší soud mu ale trest snížil na 15 let a tak se po 9 letech dostal na svobodu. Nyní čelí obvinění z další vraždy, tentokrát 36-leté ženy z Prahy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit a vítězit, protože jinou možnost nemá. Zmínil hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení část přítomných diplomatů demonstrativně opustila sál. Kvůli epidemii salmonely, která zasáhla Masarykovu základní školu v Újezdě nad Lesy, musela zavřít i tamní mateřská školka Sluníčko. Podle vedení školky mají střevní potíže i některé děti přímo ve školce. Podobné zdravotní potíže navíc hlásí pečovatelská služba také u 5 seniorů v obci. Policie ve čtvrtek provedla rozsáhlý zásah v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických společnostech. Se podle serveru Zdravotnický deník souvisí s dohodami, které firmy v minulosti uzavřely s pojišťovnou. Zásah potvrdila jak mluvčí VZP, tak zástupce farmaceutického průmyslu. A na závěr něco pozitivního, v Plzni na 10 křižovatkách začaly fungovat chytré semafory, které dokážou v případě potřeby uvolnit cestu hasičským vozům a zároveň na ně upozornit ostatní řidiče. Systém má zkrátit dojezdové časy k požárům i nehodám, kde může jít doslova o vteřiny. Je o pilotní projekt, který spojuje moderní technologie s bezpečností na silnicích. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 10, v Ostravě zataženo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Dopravní servis, ranní vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D0 na 10. kilometru ve směru na Ruzyni došlo před hodinou k nehodě nákladního a osobního auta, provoz je sveden do levého jízdního pruhu. Před hodinou se také stala nehoda dvou osobních aut na silnici 36 v Pardubicích. Na silnici 16 u Nové Vsi na Mělnicku brzdí provoz porouchané nákladní auto, čekejte zdržení. Na dálnici D1 na 14. kilometru ve směru na Prahu komplikuje provoz porouchaná motorka a další porouchané vozidlo na krajnici. Na silnici I20 směrem na Prahu, 156. kilometr, pozor na zastavené vozidlo přímo na vozovce. V Olomouce na dálnici D35 stále chybí dostavba obchvatu, práce mají trvat do konce prosince. Kolem stavby dálnice D3 u Kaplice směrem na Rakousko jsou uzavřené silnice 3. třídy, omezení potrvá do konce listopadu. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, řidiči tam musí počítat s koloninami až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet rádia.

0: Dobré ráno z Četrádia, je 7.20 a jsme tu s vámi já a Bucifal.
1: Venku 9 stupňů, polojasno, dneska má vylézt až na 18, takže se to snad rozkouká.
0: Rozkouká, to je slovo. Co si mi dneska přines za novinku, Bucane?
1: U dvě dneska slaví 50 let od chvíle, co se Bounou a Spol dali dohromady v Dublinu. A prý chystají nový album.
0: 50 let? Tyjo, to snad není možný.
1: Rok 76 Larry Mullen dal inzerát na kapelu a přišli mu tam 4 kluci ze školy. Z toho vylezlo tohle.
0: Líbí se ti to vůbec, nebo jenom obdivuješ to výročí?
1: Líbí, jasně. Sound of Edge, ten zvuk kytary, to je poznat na první tón.
0: Mně přijde jejich starší věci lepší než to poslední. Ale to je jedno, co ještě máš.
1: Okáč. Vydává novej single pro hokejovou extraligu a na podzim jede turné, prej první a možná poslední s živou kapelou.
0: To zní jako dost velký slovo, poslední.
1: A možná to jen nadhodil pro efekt. Uvidíme, jestli to fakt myslí vážně.
0: Uvidíme. Tak co, pustíme si teď něco tvrdšího, kytarového, jako u dvě.
1: No jasně, ráno chce trochu drive, ne uspávanku.
0: Já bych spíš dala něco klidnějšího, ještě je 7 hodin, lidi jedou do práce, nechci je vyděsit.
1: Vlastně to je nesmysl, kytara člověka probudí líp než kafe.
0: To bych neřekla. Ale dobře, dneska vyhráváš, jenom protože jsem ještě před 7 nepoužitelná. V 8 hodin jsou tu zprávy Četrádia a teď honem to TV i kytarový probuzení.

Krátké zprávy. Lucifal vás vítá u krátkých zpráv Četrádia. Hlavní události v kostce. Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v řadě farmaceutických firem kvůli podezřelým dohodám z minulosti. Ruská tajná síť verbuje v Evropě takzvané agenty na jedno použití, odhalila to německá novinářka po roce v utajení. Izraelský premiér Netanyahu na valném shromáždění OSN obhajoval vojenské akce své země, část diplomatů kvůli tomu opustila sál. Epidemie salmonely uzavřela základní školu i mateřskou školku v újezdě nad lesy, potíže hlásí i seniori. Muž dříve odsouzený za brutální vraždu a po letech propuštěný nyní čelí obvinění z další vraždy ženy z Prahy. V Plzni začaly fungovat chytré semafory, které pomáhají hasičům rychleji projet křižovatkami k zásahu. Počasí. Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, Brně zataženo a 10, Ostravě zataženo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí mlhavo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Dopravní servis, ranní vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D0 na 10. kilometru ve směru na Ruzyni došlo před hodinou k nehodě nákladního a osobního auta, provoz je sveden do levého jízdního pruhu. Před hodinou se také stala nehoda dvou osobních aut na silnici 36 v Pardubicích. Na silnici 16 u Nové Vsi na Mělnicku brzdí provoz poroukané nákladní auto, čekejte zdržení. Na dálnici D1 na 14. kilometru ve směru na Prahu komplikuje provoz poroukaná motorka a další poroukané vozidlo na krajnici. Na silnici I20 směrem na Prahu, 156. kilometr, pozor na zastavené vozidlo přímo na vozovce. V Olomouce na dálnici D35 stále chybí dostavba obchvatu, práce mají trvat do konce prosince. Kolem stavby dálnice D3 u Kaplice směrem na Rakousko jsou uzavřené silnice 3. třídy, omezení potrvá do konce listopadu. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, řidiči tam musí počítat s koloninami až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet Rádia.

0: stejně si myslím, že ten tvůj ranní běh by se dal změřit i obyčejnými stopkami vlasti.
1: Ani náhodou, Bucane. Dobré ráno všem z Chat Rádia. Máme za 20 minut 8.
0: Venku je 9 stupňů a polojasno, odpoledne má být až 18, tak snad neumažeš tenisky.
1: To já neustojím. Ale představ si, v Plzni zavedli na 10 křižovatkách chytré semafory pro hasiče.
0: Semafory pro hasiče?
1: Když jede houkající auto k zásahu, systém mu automaticky hodí zelenou a ostatním řidičům dá vědět.
0: No jo. To by se mi hodilo do mojí staré kárky, mě ty červené padají vyloženě na truc.
1: Bucouši, ty nejsi nehodová služba.
0: To ne.
1: Pro záchranáře je to ale skvělá věc, jde přece o vteřiny, když někde hoří.
0: No vidíš. Já si jdu teď dolů do kuchyňky udělat čerstvé kafe, než mi vyteče trpělivost.
1: Jež. 8 hodin přineseme zprávy Chat Rádia a teď vám dáme do sluchátek pořádnou ranní muziku.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a je konečně pátek, 25. září, ten den, kdy se i ten nejotrávenější člověk v kanceláři najednou usměje, protože ví, že za dveřmi čeká víkend. Sedím si tu dneska klidně, skoro spokojeně, jako bych měla v šálku čaj místo kafe a nesu vám hvězdy na Četrádiu. Žádný spěch, žádné drama, dneska to celé bereme s rozvahou, jako když si v pátek dopřejete o kus díl v posteli. Beran dneska konečně do doháčku je tu práci, co odkládal už od pondělka, a stihne se za to i pochválit, i když se to od Berana nečeká. Vík si pustí do ledničky pořádek a najde tam jogurt, který měl sníst tak nějak minulý čtvrtek. Blíženci budou celý den na telefonu, jednou s kamarádkou, jednou s doručovatelem, co neví, kam s tím balíkem, a stejně to vyřeší až u dveří. Rak zajde k rodičům jenom na kafe a nakonec zůstane na večeři, protože se to tak vždycky zvrtne. Lev se bude chtít dneska blízknout na poradě a vážně se mu to povede, i když já bych z toho měla trému a radši zůstávám za mikrofonem. Pana konečně srovná papíry na stole a bude mít z toho větší radost než z výplaty, to znám. Váhy budou celý den váhat, jestli zavolat nebo napsat, a nakonec to vyřeší tak, že prostě zajdou osobně. Štír řekne někomu přesně to, co si myslí, a bude se cítit skvěle, i když ten druhý možná ne. Střelec vyrazí na výlet bez plánu a dopadne to líp, než kdyby si to celé naplánoval do detailu. Kozoroh dneska odejde z práce včas a bude mu to připadat jako malý pátký zázrak. Vodnář vymyslí nápad, který nikdo nečekal, a soused se bude divit, proč zalévá kytky až v 9 večer. Ryby se nechají unést hudbou v autě a přejedou zastávku, kam vlastně měli jet, což se mi taky občas stává, jenom místo hudby za to může moje vlastní přemýšlení nahlas. Já dneska po vysílání frčím rovnou do kina, protože konečně dávají ten film, na který čekám snad 2 týdny, a jestli mi to sedne stejně jako těm rybám, tak si taky nejspíš spletu řadu a budu hledat sedadlo o 2 dál. Ale hlavně, tohle celé je jenom taková hra, žádná věda, a jak ten pátek nakonec dopadne, to si furt řídíme sami, hvězdy se u toho tak akorát baví spolu s Bucifalem a jeho hrnkem kafe. Tak ať se vám ten pátek povede přesně podle vás. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio, a v sobotu jsem tu zas s další dávkou hvězdných nesmyslů.

kde je hudba? Jet Radio. Je 8 hodin. Vítám vás u ranních zpráv Čet Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme tím nejdůležitějším. To byste dnes neměli minout. Policie zasáhla ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v desítce farmaceutických firem. Německá novinářka odhalila ruskou síť takzvaných agentů na jedno použití. Izraelský premiér Netanyahu na půdě OSN hájil vojenské akce, část diplomatů demonstrativně opustila sál. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit a vítězit, protože jinou možnost nemá. Zmínil hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení část přítomných diplomatů demonstrativně opustila sál. Německá investigativní novinářka Angelique Gerajová strávila celý rok v utajení, aby zmapovala, jak Rusko v Evropě buduje síť tzv. Agentů na jedno použití. Vydávala se za mladou Němku s finančními potížemi a dostávala úkoly, za které by jinak hrozilo až 10 let vězení. Za tak riskantní činnost přitom měla dostat odměnu pouhých 150 eur. Který se v roce 2002 jako 18-letý dopustil brutální vraždy adoptivních rodičů své tehdejší přítelkyně, byl původně odsouzen na 25 let vězení. Vyšší soud mu ale trest snížil na 15 let a tak se po 9 letech dostal na svobodu. Nyní čelí obvinění z další vraždy, tentokrát 36-leté ženy z Prahy. Kvůli epidemii salmonely, která zasáhla Masarykovu základní školu v Újezdě nad Lesy, musela zavřít i tamní mateřská školka Sluníčko. Podle vedení školky mají střevní potíže i některé děti přímo ve školce. Podobné zdravotní potíže navíc hlásí pečovatelská služba také u 5 seniorů v obci. Policie ve čtvrtek provedla rozsáhlý zásah v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických společnostech. Se podle serveru Zdravotnický deník souvisí s dohodami, které firmy v minulosti uzavřely s pojišťovnou. Zásah potvrdila jak mluvčí VZP, tak zástupce farmaceutického průmyslu. A na závěr něco pozitivního, v Plzni na 10 křižovatkách začaly fungovat chytré semafory, které dokážou v případě potřeby uvolnit cestu hasičským vozům a zároveň na ně upozornit ostatní řidiče. Systém má zkrátit dojezdové časy k požárům i nehodám, kde může jít doslova o vteřiny. Je o pilotní projekt, který spojuje moderní technologie s bezpečností na silnicích. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně zataženo a 10, v Ostravě deštivo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Bucifal. Na křižovatce ulic Borovská a v Botanice v Praze 5 došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel ve směru na Strahovský tunel, provoz je omezený. V Brně v ulici Obilní trh se před chvílí srazilo osobní auto s motocyklem, na místě zůstává překážka, řidiči ať projíždějí opatrně. Na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru na Ostravu blokuje jízdní pruh porouchané vozidlo, tvoří se zdržení. U Jáchymova na silnici 25 došlo k nehodě osobního auta se svodidly, provoz už je ale obnovený. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem ve směru na Český Těšín se opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, řidiči musí počítat s koncem se koloně. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla ranní doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a hezký den.

0: já ti říkám, že 3 espressa za sebou tě z té mrzutosti stejně nevytáhnou.
1: Zkus to říct mému tlaku. Každopádně dobré ráno všem z Chat Rádia, máme 8.20, venku je sice po dešti, ale docela větrno.
0: Pucane, ty dneska vysloveně záříš radostí. Ale víš, co mě ráno zaujalo? Příliv a odliv nefunguje jenom na moře.
1: Nevím.
0: Fakt. Měsíc svojí gravitací tahá za celou planetu, takže se zemská kůra pod našima nohama pravidelně zvedá a klesá.
1: Cože? Jakože houpeme?
0: Vlastně jo. Říká se tomu pevninový příliv a pevnina se pod námi vytáhne nahoru až o 40 cm.
1: 40 cm?
0: No jo, jenže si toho nevšimneš, protože se zvedá obrovské území najednou, i s domy a garážemi.
1: Že mi chceš tvrdit, že tu v klidu sedím a měsíc si se mnou cvičí jako na pružině.
0: Fakt. Dvakrát denně.
1: To bych neřekl, z toho se mi zatočila hlava ještě víc.
0: 9 hodin zprávy a teď písnička.

Krátké zprávy. Tady Bucipal krátce a jasně to nejdůležitější. A tady jsou hlavní titulky. Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v řadě farmaceutických firem kvůli podezřelým dohodám z minulosti. Ruská tajná síť verbuje v Evropě takzvané agenty na jedno použití, odhalila to německá novinářka po roce v utajení. Izraelský premiér Netanyahu na valném shromáždění OSN obhajoval vojenské akce své země, část diplomatů kvůli tomu opustila sál. Epidemie salmonely uzavřela základní školu i mateřskou školku v újezdě nad Lesy, potíže hlásí i seniori. Muž dříve odsouzený za brutální vraždu a po letech propuštěný nyní čelí obvinění z další vraždy ženy z Prahy. V Plzni začaly fungovat chytré semafory, které pomáhají hasičům rychleji projet křižovatkami k zásahu. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně zataženo a 10, Ostravě deštivo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí mlhavo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis ČT Rádia, u mikrofonu Bucipal. Na křižovatce ulic Zborovská a v Botanice v Praze 5 došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel ve směru na Strahovský tunel, provoz je omezený. V Brně v ulici Obilní trh se před chvílí srazilo osobní auto s motocyklem, na místě zůstává překážka, řidiči ať projíždějí opatrně. Na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru na Ostravu blokuje jízdní pruh porouchané vozidlo, tvoří se zdržení. U Jáchymova na silnici 25 došlo k nehodě osobního auta se svodidly, provoz už je ale obnovený. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem ve směru na Český Těšín se opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, řidiči musí počítat s koncem se koloně. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla ranní doprava. Bucipal vám přeje šťastnou cestu a hezký den.

0: Těch 9 stupňů za oknem mě ráno vůbec nepřekvapilo, ale to polojasno vypadá celkem k světu.
1: Dobré ráno všem z Čet rádia, je právě 8.40.
0: Ty vypadáš od rána nějak podezřele akčně, Vlasti.
1: Protože jsem objevila staré nahrávky švédské kapely Head Stars ze 60. let. Znáš?
0: No jo. Divočáci ze severu, co se snažili hrát jako Angličané.
1: Náhodou byli skvělí. V roce 1965 vydali hit Cadillac a faninky jim prý obraceli auta na střechu.
0: Obraceli auta na střechu?
1: Fakt. A klávesy tam hrál mladý Benny Anderson, ještě než vůbec založil kapelu ABBA.
0: To bych neřekl.
1: Pucane, oni hráli tak tvrdě, že kytarista ničil aparaturu na pódiu dřív než slavnější britské kapely.
0: Prostě obšlehli britský beat a přidali k tomu severský křik.
1: Právě to bylo skvělé. Mělo to neuvěřitelnou energii a lidé v klubech šíleli.
0: Zlatí Beatles.
1: Ne. Švédové byli divočejší.
0: Napište nám do Čet rádia, jestli vás v 60. báchorky o divokém roku baví, nebo nedáte dopustit na klasiku.
1: V 9 hodin přijdou zprávy a teď si dáme pořádnou muziku.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a je konečně pátek, 25. září, ten den, kdy se i ten nejotrávenější člověk v kanceláři najednou usměje, protože ví, že za dveřmi čeká víkend. Sedím si tu dneska klidně, skoro spokojeně, jako bych měla v šálku čaj místo kafe a nesu vám hvězdy na Četrádiu. Žádný spěch, žádné drama, dneska to celé bereme s rozvahou, jako když si v pátek dopřejete o kus díl v posteli. Beran dneska konečně do doháčku je tu práci, co odkládal už od pondělka, a stihne se za to i pochválit, i když se to od Berana nečeká. Vík si pustí do ledničky pořádek a najde tam jogurt, který měl sníst tak nějak minulý čtvrtek. Blíženci budou celý den na telefonu, jednou s kamarádkou, jednou s doručovatelem, co neví, kam s tím balíkem, a stejně to vyřeší až u dveří. Tak zajde k rodičům jenom na kafe a nakonec zůstane na večeři, protože se to tak vždycky zvrtne. Lev se bude chtít dneska blízknout na poradě, a vážně se mu to povede, i když já bych z toho měla trému a radši zůstávám za mikrofonem. Pana konečně srovná papíry na stole a bude mít z toho větší radost než z výplaty, to znám. Váhy budou celý den váhat, jestli zavolat nebo napsat, a nakonec to vyřeší tak, že prostě zajdou osobně. Štír řekne někomu přesně to, co si myslí, a bude se cítit skvěle, i když ten druhý možná ne. Střelec vyrazí na výlet bez plánu a dopadne to líp, než kdyby si to celé naplánoval do detailu. Kozoroh dneska odejde z práce včas a bude mu to připadat jako malý pátký zázrak. Vodnář vymyslí nápad, který nikdo nečekal, a soused se bude divit, proč zalévá kytky až v 9 večer. Ryby se nechají unést hudbou v autě a přejedou zastávku, kam vlastně měli jet, což se mi taky občas stává, jenom místo hudby za to může moje vlastní přemýšlení na hlas. Já dneska po vysílání frčím rovnou do kina, protože konečně dávají ten film, na který čekám snad 2 týdny, a jestli mi to sedne stejně jako těm rybám, tak si taky nejspíš spletu řadu a budu hledat sedadlo o 2 dál. Ale hlavně, tohle celé je jenom taková hra, žádná věda, a jak ten pátek nakonec dopadne, to si furt řídíme sami, hvězdy se u toho tak akorát baví spolu s Bucifalem a jeho hrnkem kafe. Tak ať se vám ten pátek povede přesně podle vás. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio, a v sobotu jsem tu zas s další dávkou hvězdných nesmyslů.

Je 9 hodin. Dobré dopoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. O čem se dnes mluví? Ruské drony poškodily obytný dům v Kyjevě, tragická srážka na Pražském okruhu si vyžádala dva životy a soud potvrdil tresty za pokus o únos dcery moravského podnikatele. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty dvěma mužům, kteří se pokusili unést dceru podnikatele z Jižní Moravy. Hlavní pachatel dostal 8 let vězení a jeho komplic 6 let. Soud jejich jednání označil za gangsterské, cílem bylo vynutit zaplacení dluhu ve výši 4,5 milionu korun. Kvůli pondělnímu státnímu svátku Dne české státnosti budou muset větší obchodní domy nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Podle obchodníků i zákazníků přináší toto opatření před každým svátkem zmatek a obchodníkům citelnou ztrátu tržeb. Na Pražském okruhu ve směru na Zličínce v noci na pátek srazilo nákladní auto s dodávkou. Při nehodě zemřeli dva lidé a dalších 6 bylo zraněno, příčinu srážky nyní vyšetřuje policie. Ruské drony v noci zasáhly 25-podlažní obytný dům v Kyjevě, podle ukrajinských úřadů byl zraněn nejméně jeden člověk. Rusko zase hlásí útok ukrajinských dronů na Bělgorodskou, Uljanovskou a Voroněžskou oblast, při kterém měl zemřít jeden člověk. A teď sport. Útočník Jiří Kulich se po téměř 11-měsíční pauze vrátil do sestavy Buffalo a hned v přípravném utkání skóroval, zápas ale kvůli srážce se sudím nedohrál, Sabres nakonec v Detroitu prohráli po prodloužení. Čeští vodní slalomáři mají z mistrovství Evropy v italské Ifrei zatím dvě týmová stříbra a dnes se pokusí přidat i individuální medaile, mezi nadějemi je i reprezentant Chaloupka, kterému se v tomto prostředí dlouhodobě daří. A na závěr irská kapela U2 slaví 50 let od svého založení. Čveřice z Dublinu za tu dobu vydala 14 alb, která si koupilo přes 170 milionů lidí po celém světě a získala 22 cen Grammy. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, Brně polojasno a 11, Ostravě zataženo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Se dnes dopoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na silnici v Praze došlo před chvílí k nehodě, provoz je omezený, projíždí se opatrně. V Brně na ulici Hradecká se před chvílí střetla dvě osobní auta, vozovka je částečně ucpaná. U Řimy na Tišnovské ulici havarovala dvě vozidla, řidiči tam musí počítat se zdržením. Na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru Praha došlo k nehodě, na místě zůstává dopravní značení jako překážka. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 mezi Třanovicemi opravují dělatační závěry na mostě, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopolední dopravní servis Čet rádia. Bucifal vám přeje pohodové dopoledne za volantem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

Jet Radio. Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal a nese pár vět o tom, co se děje. Pojďme na to nejdůležitější. Ruské drony zasáhly obytný dům v Kyjevě, zatímco Rusko hlásí útoky ukrajinských dronů na svém území. Na Pražském okruhu se srazilo nákladní auto s dodávkou, nehoda si vyžádala 2 lidské životy. Kvůli pondělnímu státnímu svátku zůstanou větší obchody zavřené, což komplikuje život zákazníkům i obchodníkům. Vrchní soud potvrdil tresty mužům, kteří se pokusili unést dceru jihomoravského podnikatele kvůli vymáhání dluhu. A teď sport. Hokejista Jiří Kulich se po zranění vrátil na led a skoroval. Čeští vodní slalomáři zase bojují o medaile na mistrovství Evropy v Itálii. A na závěr legendární kapela U2 slaví půl století od svého vzniku. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě zataženo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí mlhavo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Se dnes dopoledne děje na silnicích, hlásí Bucipal. Na silnici v Praze došlo před chvílí k nehodě, provoz je omezený, projíždí se opatrně. V Brně na ulici Hradecká se před chvílí střetla 2 osobní auta, vozovka je částečně ucpaná. U Řimy na Tišnovské ulici havarovala 2 vozidla, řidiči tam musí počítat se zdržením. Na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru Praha došlo k nehodě, na místě zůstává dopravní značení jako překážka. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 mezi Třanovicemi opravují dělatační závěry na mostě, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopolední dopravní servis Čet Rádia. Bucipal vám přeje pohodové dopoledne za volantem.

0: Kdybys fakt šlapal po 3500 schodech dolů a nahoru jen kvůli troše chládku, Bucane.
1: Kdyby mě dole čekal stín, tak klidně. Dobré dopoledne z Čet rádia, máme 9.40.

0: Dobré dopoledne. Venku je polojasno a 10 stupňů, ale v indické vesnici Abhaneri mají stupňovitou studnu Chand Bori, co vede 30 metrů do hloubky.
1: Postavili ji v 9. století a dole bývá o 5 stupňů chladněji než nahoře na slunci.
0: 13 pater úzkých schodišť z černého kamene, vypadá to jako obrácená pyramida.
1: To jo.
0: Lidé tam v horku seděli na schodech, prý starověká klimatizace. Jenže tam není ani jedno zábradlí, spadneš a je po tobě.
1: Fungovalo to 1000 let.
0: V té geometrii se stejně každému zamotá hlava.
1: Dneska tě dolů stejně nepustí.
0: No vidíš, takže žádný chládek pro návštěvníky.
1: Já si jdu radši do kuchyňky otevřít okno a udělat čerstvé kafe.
0: 10 hodin přineseme zprávy Chat Rádia a teď vám pustíme parádní nálož hudby.

je 10 hodin. Pěkné dopoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal, zprávy začínají. To byste dnes neměli minout. Ruské drony poškodily obytný dům v Kyjevě, tragická srážka na Pražském okruhu si vyžádala 2 životy a soud potvrdil tresty za pokus o únos dcery moravského podnikatele. Ruské drony v noci zasáhly 25-podlažní obytný dům v Kyjevě, podle ukrajinských úřadů byl zraněn nejméně jeden člověk. Rusko zase hlásí útok ukrajinských dronů na Bělgorodskou, Uljanovskou a Voroněžskou oblast, při kterém měl zemřít jeden člověk. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty 2 mužům, kteří se pokusili unést dceru podnikatele z Jižní Moravy. Hlavní pachatel dostal 8 let vězení a jeho komplic 6 let, soud jejich jednání označil za gangsterské, cílem bylo vynutit zaplacení dluhu ve výši 4,5 milionu korun. Kvůli pondělnímu státnímu svátku Dne české státnosti budou muset větší obchodní domy nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Podle obchodníků i zákazníků přináší toto opatření před každým svátkem zmatek a obchodníkům citelnou ztrátu tržeb. Na Pražském okruhu ve směru na Zličínce v noci na pátek srazilo nákladní auto s dodávkou. Při nehodě zemřeli 2 lidé a dalších 6 bylo zraněno, příčinu srážky nyní vyšetřuje policie. A teď sport. Útočník Jiří Kulik se po téměř 11-měsíční pauze vrátil do sestavy Buffalo a hned v přípravném utkání skóroval, zápas ale kvůli srážce se sudím nedohrál, Sabres nakonec v Detroitu prohráli po prodloužení. Čeští vodní slalomáři mají z mistrovství Evropy v italské IFREI zatím 2 týmová stříbra a dnes se pokusí přidat i individuální medaile, mezi nadějemi je i reprezentant Chaloupka, kterému se v tomto prostředí dlouhodobě daří. A na závěr irská kapela U2 slaví 50 let od svého založení. Kapela z Dublinu za tu dobu vydala 14 alb, která si koupilo přes 170 milionů lidí po celém světě a získala 22 cen Grammy. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Dopravní servis. Dopolední doprava s Bucipalem. Na dálnici D1 na 309. kilometru směrem na Ostravu hoří vozidlo, pravý pruh je neprůjezdný, na místě zasahuje policie a hasiči, hlášeno před necelou půl hodinou. Na silnici 602 u obce Popůvky na Brněnsku havarovala 2 vozidla, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně, nehoda se stala před 40 minutami. Ulici Průmyslová v Kosmonicích na Mladoboleslavsku se srazila 2 vozidla, probíhá vyšetřování nehody, bez zranění, hlášeno před hodinou. Na dálnici D7 na 2. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané nákladní vozidlo na odstavném pruhu, počítejte se zdržením, hlášeno před chvílí. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba, řidiči musí počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Bucipal z Čet rádia.

Praha to je ráj, Ostrava je děs, 300 tisíc havířů a jinak zdechnul pes. Doli hutě plno rtutě, samá robota a stres. V Praze Karlův most, v Ostravě je prd, prostě kde nic není, tam nebere ani smrt. Že já hlupý na stará kolena, jsem tu takhle stvrd. Ostravica spadne za chvílu, všude kolem plno debilů. Na ostrovní osadátky jeden velký chlív, v báních tež už není jako dřív.

zarobí. Když chceš vydělat, musíš na to srat, musíš něco vydržet a furt nepiskovat. Bílý medvěd tež nenadává, za závěje a chlad. Pendolino tam, pendolino zpět, když je to tu

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pojďme na rychlý přehled. O čem se dnes mluví? Ruské drony zasáhly obytný dům v Kyjevě, zatímco Rusko hlásí útoky ukrajinských dronů na svém území. Na Pražském okruhu se srazilo nákladní auto s dodávkou, nehoda si vyžádala 2 lidské životy. Kvůli pondělnímu státnímu svátku zůstanou větší obchody zavřené, což komplikuje život zákazníkům i obchodníkům. Vrchní soud potvrdil tresty mužům, kteří se pokusili unést dceru jihomoravského podnikatele kvůli vymáhání dluhu. A teď sport. Hokejista Jiří Kulich se po zranění vrátil na led a skoroval, čeští vodní slalomáři zase bojují o medaile na mistrovství Evropy v Itálii. A na závěr legendární kapela U2 slaví půl století od svého vzniku. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí mlhavo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Dopolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D1 na 309. kilometru směrem na Ostravu hoří vozidlo, pravý pruh je neprůjezdný, na místě zasahuje policie a hasiči, hlášeno před necelou půl hodinou. Na silnici 602 u obce Popůvky na Brněnsku havarovala 2 vozidla, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně, nehoda se stala před 40 minutami. Ulici Průmyslová v Kosmonicích na Mladoboleslavsku se srazila 2 vozidla, probíhá vyšetřování nehody, bez zranění, hlášeno před hodinou. Na dálnici D7 na 2. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané nákladní vozidlo na odstavném pruhu, počítejte se zdržením, hlášeno před chvílí. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba, řidiči musí počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

0: Příště tu tvoji slavnou káru umyješ ty, bucouši.
1: Slibuju. Dobré dopoledne z Čet rádia, je 10.40 a venku svítí sluníčko při 12 stupňů.
0: Dneska má být až 18, tak paráda.
1: No vidíš. Ale poslouchal jsem sportovní zprávy a nestačím žasnout.
0: Fakt.
1: Hokejista Jiří Kulich se vrátil do sestavy Buffalo po 11 měsících, hned dal gól, jenže pak sestřelil rozhodčího.
0: To snad ne.
1: No jo. Srazil se sudím a zápas nedohrál.
0: Chudák sudí. Nebo hokejista.
1: Naštěstí jsou oba v pořádku. Ale představ si ten návrat. Střelíš gól a pak sejmeš pána v pruhovaném.
0: Tomu se říká návrat ve velkém stylu.
1: To jo. Moje kára by o srážkách na ledu mohla vyprávět, když jsem v 99.
0: Bucouši, brzdi.
1: Napište nám, jestli se vám taky někdy povedlo udělat skvělý dojem a hned na to způsobit trapas.
0: V 11 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď už vám posíláme parádní muziku.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a je konečně pátek, 25. září, ten den, kdy se i ten nejotrávenější člověk v kanceláři najednou usměje, protože ví, že za dveřmi čeká víkend. Sedím si tu dneska klidně, skoro spokojeně, jako bych měla v šálku čaj místo kafe a nesu vám hvězdy na Čet rádiu. Žádný spěch, žádné drama, dneska to celé bereme s rozvahou, jako když si v pátek dopřejete o kus díl v posteli. Beran dneska konečně do doháčku je tu práci, co odkládal už od pondělka, a stihne se za to i pochválit, i když se to od Berana nečeká. Vík si pustí do ledničky pořádek a najde tam jogurt, který měl sníst tak nějak minulý čtvrtek. Blíženci budou celý den na telefonu, jednou s kamarádkou, jednou s doručovatelem, co neví, kam s tím balíkem, a stejně to vyřeší až u dveří. Tak zajde k rodičům jenom na kafe a nakonec zůstane na večeři, protože se to tak vždycky zvrtne. Lev se bude chtít dneska blízknout na poradě, a vážně se mu to povede, i když já bych z toho měla trému a radši zůstávám za mikrofonem. Pana konečně srovná papíry na stole a bude mít z toho větší radost než z výplaty, to znám. Váhy budou celý den váhat, jestli zavolat nebo napsat, a nakonec to vyřeší tak, že prostě zajdou osobně. Štír řekne někomu přesně to, co si myslí, a bude se cítit skvěle, i když ten druhý možná ne. Střelec vyrazí na výlet bez plánu a dopadne to líp, než kdyby si to celé naplánoval do detailu. Kozoroh dneska odejde z práce včas a bude mu to připadat jako malý pátký zázrak. Vodnář vymyslí nápad, který nikdo nečekal, a soused se bude divit, proč zalévá kytky až v 9 večer. Ryby se nechají unést hudbou v autě a přejedou zastávku, kam vlastně měli jet, což se mi taky občas stává, jenom místo hudby za to může moje vlastní přemýšlení na hlas. Já dneska po vysílání frčím rovnou do kina, protože konečně dávají ten film, na který čekám snad 2 týdny, a jestli mi to sedne stejně jako těm rybám, tak si taky nejspíš spletu řadu a budu hledat sedadlo o 2 dál. Ale hlavně, tohle celé je jenom taková hra, žádná věda, a jak ten pátek nakonec dopadne, to si furt řídíme sami, hvězdy se u toho tak akorát baví spolu s Bucifalem a jeho hrnkem kafe. Tak ať se vám ten pátek povede přesně podle vás. Tady byla Vlasta pro Čet rádio, a v sobotu jsem tu zas s další dávkou hvězdných nesmyslů.

Je 11 hodin. Příjemné dopoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Ruské drony poškodily obytný dům v Kyjevě, tragická srážka na Pražském okruhu si vyžádala 2 životy a soud potvrdil tresty za pokus o únos dcery moravského podnikatele. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty 2 mužům, kteří se pokusili unést dceru podnikatele z Jižní Moravy. Hlavní pachatel dostal 8 let vězení a jeho komplic 6 let, soud jejich jednání označil za gangsterské, cílem bylo vynutit zaplacení dluhu ve výši 4,5 milionu korun. Kvůli pondělnímu státnímu svátku Dne české státnosti budou muset větší obchodní domy nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Podle obchodníků i zákazníků přináší toto opatření před každým svátkem zmatek a obchodníkům citelnou ztrátu tržeb. Na Pražském okruhu ve směru na Zličínce v noci na pátek srazilo nákladní auto s dodávkou. Při nehodě zemřeli 2 lidé a dalších 6 bylo zraněno, příčinu srážky nyní vyšetřuje policie. Ruské drony v noci zasáhly 25-podlažní obytný dům v Kyjevě, podle ukrajinských úřadů byl zraněn nejméně jeden člověk. Rusko zase hlásí útok ukrajinských dronů na Bělgorodskou, Ulianovskou a Voroněžskou oblast, při kterém měl zemřít jeden člověk. A teď sport. Útočník Jiří Kulich se po téměř 11-měsíční pauze vrátil do sestavy Buffalo a hned v přípravném utkání skóroval, zápas ale kvůli srážce se sudím nedohrál, Sabres nakonec v Detroitu prohráli po prodloužení. Čeští vodní slalomáři mají z mistrovství Evropy v italské IFREI zatím 2 týmová stříbra a dnes se pokusí přidat i individuální medaile, mezi nadějemi je i reprezentant Chaloupka, kterému se v tomto prostředí dlouhodobě daří. A na závěr irská kapela U2 slaví 50 let od svého založení. Dveřice z Dublinu za tu dobu vydala 14 alb, která si koupilo přes 170 milionů lidí po celém světě a získala 22 cen Grammy. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 13 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Špička je za námi, tak co zbylo na silnicích? Bucifal. Na dálnici D1 mezi 22. a 27. kilometrem ve směru na Brno došlo před chvílí k nehodě 2 vozidel se zraněním. Na místě je překážka na vozovce a provoz je třeba projíždět se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 55 u obce v Norově na Hodonínsku se před chvílí střetla 3 vozidla, také se zraněním. Provoz je omezen na místě nehody. V Červeném Kostelci na náměstí TG Masaryka se po nehodě 2 aut jezdí kyvadlově jedním pruhem, na místě zasahuje policie. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dilatačních závěrů na mostě u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky, v místě je třeba počítat s koloto a zdrženími až do října. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. To byla dopolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné dopoledne.

Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu, vítejte u krátkých zpráv. Ve zprávách dnes. Ruské drony zasáhly obytný dům v Kyjevě, zatímco Rusko hlásí útoky ukrajinských dronů na svém území. Na Pražském okruhu se srazilo nákladní auto s dodávkou, nehoda si vyžádala 2 lidské životy. Kvůli pondělnímu státnímu svátku zůstanou větší obchody zavřené, což komplikuje život zákazníkům i obchodníkům. Vrchní soud potvrdil tresty mužům, kteří se pokusili unést dceru jihomoravského podnikatele kvůli vymáhání dluhu. A teď sport. Hokejista Jiří Kulich se po zranění vrátil na led a skoroval, čeští vodní slalomáři zase bojují o medaile na mistrovství Evropy v Itálii. A na závěr legendární kapela U2 slaví půl století od svého vzniku. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 14, Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí mlhavo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Špička je za námi, tak co zbylo na silnicích? Bucifal. Na dálnici D1 mezi 22. a 27. kilometrem ve směru na Brno došlo před chvílí k nehodě 2 vozidel se zraněním. Na místě je překážka na vozovce a provoz je třeba projíždět se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 55 u obce v Norově na Hodonínsku se před chvílí střetla 3 vozidla, také se zraněním. Provoz je omezen na místě nehody. V Červeném Kostelci na náměstí TG Masaryka se po nehodě 2 aut jezdí kyvadlově jedním pruhem, na místě zasahuje policie. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky, v místě je třeba počítat s koloto a zdrženími až do října. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. To byla dopolední doprava. Ucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné dopoledne.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme 11.40 a ve studiu sedí Vlasta a mrzutý Bucifal.
1: Venku je polojasno a 14 stupňů, ale já bych potřeboval spíš postel než počasí.
0: No jo, ponocování ti nesvědčí, Bucane. Ale věděl jsi, že tvoje uši už od narození vlastně nerostou.
1: Cože?
0: Tedy ty malé kůstky uvnitř. Kladívko, kovadlinka a třmínek mají dospělou velikost už při narození.
1: To bych neřekl.
0: Fakt. Všechny ostatní kosti v těle postupně rostou, jenom tyhle tři sluchové kůstky zůstanou pořád stejné.
1: A třmínek je nejmenší?
0: Jo, měří jenom 3 mm. Kdyby narostl větší, změnila by se rezonance a neslyšel bys správně zvuky.
1: Dneska dopoledne bych trochu ticha celkem uvítal.
0: Ty jsi mrzou. Ve 12 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď trochu pročistíme zvukovody pořádnou písničkou.

0: Je 12 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržela 3 osoby. Opozice svolává schůzi sněmovny, chce vyslovit vládě nedůvěru. NATO uvažuje o speciální letce proti dronům s českými letouny na palubě. Kriminalisté na Děčínsku vyšetřují násilný trestný čin, při kterém přišel jeden člověk o život. Policie případ potvrdila na síti X, bližší podrobnosti zatím nezveřejnila. Ceny nafty na Slovensku vystoupaly na nejvyšší úroveň od začátku sledování cen paliv v roce 2009 a litr se blíží ke 2 eurům. Benzin je nejdražší od léta roku 2022, přesto zůstávají slovenské ceny pod průměrem Evropské unie. Severoatlantická aliance zvažuje vytvořit společnou mnohonárodní letku určenou k zachycování a likvidaci útočných dronů, aby ušetřila drahé bojové letouny i zásoby raket. Britský expert Justin Brunk považuje za jednu z nejvhodnějších platform český proudový letoun L-39 Nege Skyfox od firmy Aero Vodochody. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a několika farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, obvinění ale zatím nikomu nesdělila. Kriminalisté prohledávali budovu pojišťovny i zhruba 10 dalších společností, informaci potvrdila náměstkyně Ústecké krajské státní zástupkyně. Opozice z hnutí ANO, SPD a motoristů shromáždila dostatek podpisů k vyslovení nedůvěry vládě a předseda sněmovny Tomio Okamura proto musí svolat mimořádnou schůzi na úterý. Jednání by mělo pokračovat ve středu, jen několik dní před komunálními a senátními volbami, kabinet Andreje Babiše by ale hlasování měl podle očekávání přežít. A teď sport. Záložník Vladimír Darida potvrdil, že se do reprezentace nevrátí ani po nabídce nového trenéra Santiho Denii a svou kariéru v národním týmu tak definitivně uzavřel. České tenistky bojují o postup do finále poháru byly Jean Kingové, v semifinále proti Španělsku nastoupí i letošní finalistka Wimbledonu Karolína Muchová. A na závěr příjemná zpráva pro zvídavé po celé republice dnes večer odstartuje Noc vědy s přednáškami, workshopy i pokusy pro veřejnost. Návštěvníci se dozvědí třeba to, jak se opravuje zlomená kost nebo jak vzniká pivo, akce se konají třeba v Jihlavě, Ústí nad Labem i v Plzni. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme teď ještě, jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Na silnici první třídy číslo 2 u obce Bečváry na Kolínsku se před chvílí stala dopravní nehoda, komunikace se uvolňuje a probíhá odtažení vozidel. V Pardubicích na silnici první třídy číslo 2 došlo ke srážce osobního auta s autobusem přímo v křižovatce. Na místě zasahují záchranné složky, provoz řídí policie Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Na Čechově mostě v Praze se srazilo osobní auto se dvěma chodci, ve směru do centra je provoz omezený. Na dálnici D10 na 12. kilometru ve směru na Prahu havarovala dvě auta, levý pruh je neprůjezdný. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, řidiči musí počítat s koloncemi až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.
1: Tohle je Čet rádio.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, vítejte u nás. To byste dnes neměli minout? Policie zadržela 3 osoby v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Kriminalisté na Děčínsku vyšetřují násilný čin, který skončil smrtí. Opozice svolala mimořádnou schůzi sněmovny, chce vyslovit vládě nedůvěru. NATO zvažuje vznik mezinárodní letky proti dronům, počítá i s českými letouny. Ceny nafty na Slovensku vyskočily na historické maximum. A teď sport. Záložník Vladimír Darida uzavřel reprezentační kariéru, české tenistky bojují o finále poháru Billy Jean Kingové. Po celé republice dnes večer startuje Noc vědy. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně zataženo a 15, Ostravě zataženo a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v neděli mlhavo, teploty kolem 21, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na silnici první třídy číslo 2 u obce Bečváry na Kolínsku se před chvílí stala dopravní nehoda, komunikace se uvolňuje a probíhá odtažení vozidel. V Pardubicích na silnici první třídy číslo 2 došlo ke srážce osobního auta s autobusem přímo v křižovatce. Na místě zasahují záchranné složky, provoz řídí policie Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Na Čechově mostě v Praze se srazilo osobní auto se 2 chodci, ve směru do centra je provoz omezený. Na dálnici D10 na 12. kilometru ve směru na Prahu havarovala 2 auta, levý pruh je neprůjezdný. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, řidiči musí počítat s koloncemi až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Šedivé nebe za oknem by mě normálně uspalo, ale ty vypadáš podezřele čerstvě, Bucane.
1: Tvrdé kafe dělá zázraky. Dobré odpoledne z Čet rádia, je za 20 minut jedna.
0: To vidím.
1: Každopádně dneska mají narozeniny dva velcí herci, Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas.
0: Oni slaví ve stejný den.
1: No jo, oba se narodili 25. září. A víš, jaký je mezi nimi rozdíl vlasti?
0: Nemám tušení.
1: Přesně 25 let. On je ročník 1944 a ona 69.
0: To je dobrý, takže když jemu bylo 25, ona se teprve narodila.
1: Osud si prostě rád hraje. Seznámili se v The Auvel na festivalu.
0: A on jí prý hned první večer řekl, že bude otcem jejich dětí.
1: To jo, zní to jako z filmu, ale klaplo to.
0: No jo.
1: A zítra nás čeká podobně sichravé počasí, tak radši přibalte deštník nebo pořádnou bundu.
0: V jednu přineseme zprávy Čet rádia a teď vás rozvoní skvělý odpolední hit.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Hlavní události v kostce. Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržela 3 osoby. Opozice svolává schůzi sněmovny, chce vyslovit vládě nedůvěru. NATO uvažuje o speciální letce proti dronům s českými letouny na palubě. Severoatlantická aliance zvažuje vytvořit společnou mnohonárodní letku určenou k zachycování a likvidaci útočných dronů, aby ušetřila drahé bojové letouny i zásoby raket. Britský expert Justin Brunk považuje za jednu z nejvhodnějších platform český proudový letoun L-39 Nega Skyfox od firmy Aero Vodochody. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a několika farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, obvinění ale zatím nikomu nesdělila. Kriminalisté prohledávali budovu pojišťovny i zhruba 10 dalších společností, informaci potvrdila náměstkyně Ústecké krajské státní zástupkyně. Opozice z hnutí ANO, SPD a motoristů shromáždila dostatek podpisů k vyslovení nedůvěry vládě a předseda sněmovny Tomio Okamura proto musí svolat mimořádnou schůzi na úterý. Jednání by mělo pokračovat ve středu, jen několik dní před komunálními a senátními volbami, kabinet Andreje Babiše by ale hlasování měl podle očekávání přežít. Ceny nafty na Slovensku vystoupaly na nejvyšší úroveň od začátku sledování cen paliv v roce 2009 a litr se blíží ke 2 eurům. Benzin je nejdražší od léta roku 2022, přesto zůstávají slovenské ceny pod průměrem Evropské unie. Kriminalisté na Děčínsku vyšetřují násilný trestný čin, při kterém přišel jeden člověk o život. Policie případ potvrdila na síti X, bližší podrobnosti zatím nezveřejnila. A teď sport. Záložník Vladimír Darida potvrdil, že se do reprezentace nevrátí ani po nabídce nového trenéra Santiho Denii a svou kariéru v národním týmu tak definitivně uzavřel. České tenistky bojují o postup do finále poháru byly Jean Kingové, v semifinále proti Španělsku nastoupí i letošní finalistka Wimbledonu Karolína Muchová. A na závěr příjemná zpráva pro zvídavé po celé republice dnes večer odstartuje Noc vědy s přednáškami, workshopy i pokusy pro veřejnost. Návštěvníci se dozvědí třeba to, jak se opravuje zlomená kost nebo jak vzniká pivo, akce se konají třeba v Jihlavě, Ústí nad Labem i v Plzni. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme teď ještě, jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na silnici v ulici Novopatská v Praze došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla. Na místě jsou dvě havarovaná vozidla a překážka na vozovce, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D5 mezi 51. a 51,1 km ve směru na Plzeň havarovala dvě vozidla, na místě zasahuje policie i záchranná služba. V obce v Norově na silnici 55 v okrese Hodonín se srazila 3 vozidla se zraněním osob. Na dálnici D55 mezi 56,3 a 56,4 km směrem na Zlín je po nehodě neprůjezdná odstavná krajnice. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum probíhá přestavba a řidiči musí počítat s koloncemi, omezení potrvá až do 20. října. Na dálnici D48 u Třanovicemi trvá oprava dělatačních závěrů na mostě směrem na Český Těšín a to do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet rádia.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pěkně vás vítám. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Policie zadržela 3 osoby v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Kriminalisté na Děčínsku vyšetřují násilný čin, který skončil smrtí. Opozice svolala mimořádnou schůzi sněmovny, chce vyslovit vládě nedůvěru. NATO zvažuje vznik mezinárodní letky proti dronům, počítá i s českými letouny. Ceny nafty na Slovensku vyskočily na historické maximum. A teď sport. Záložník Vladimír Darida uzavřel reprezentační kariéru, české tenistky bojují o finále poháru Billie Jean Kingové. Po celé republice dnes večer startuje Noc vědy. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme polojasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli mlhavo, teploty kolem 21, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na silnici v ulici Novopatská v Praze došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla. Na místě jsou 2 havarovaná vozidla a překážka na vozovce, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D5 mezi 51. a 51.1 km ve směru na Plzeň havarovala 2 vozidla. Na místě zasahuje policie i záchranná služba. Obce v Norově na silnici 55 v okrese Hodonínce srazila 3 vozidla se zraněním osob. Na dálnici D55 mezi 56.3 a 56.4 km směrem na Zlín je po nehodě neprůjezdná odstavná krajnice. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum probíhá přestavba a řidiči musí počítat s koloncemi, omezení potrvá až do 20. října. Na dálnici D48 u Třanovicemi trvá oprava dělatačních závěrů na mostě směrem na Český Těšín, a to do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

0: Máme za 20 minut dvě, za oknem je zataženo a 16 stupňů a ty vypadáš, že si v noci vůbec nespal. Bucouši.
1: No jo.
0: V regionálním muzeu v Chrudimi totiž otevřeli výstavu Oheň v kapse a ukazují tam tisíce historických zápalkových etiket i staré zapalovače.
1: Nálepky na zápalkách.
0: Náhodou je to skvělá užitá grafika a docela zajímavý kus historie.
1: Můj děda měl v dílně plnou krabici starých etiket a já si myslel, že to tam jen zapomněl vyhodit.
0: Vidíš, a sběratelé by za to trhali ruce.
1: To bych neřekl.
0: Kromě etiket tam mají i předchůdce dnešních zapalovačů, takové ty pořádné mosazné kousky.
1: Na ty mosazné mašinky bych se klidně podíval, kdyby mě tam někdo odvezl mojí károu.
0: To až se trochu probudíš, teď tě zachrání leda čerstvý SMRťák.
1: To mám v plánu, jdu si do kuchyňky uvařit pořádné černé kafe.
0: Běž. Ve 2 hodiny přineseme zprávy Čet Rádia a teď vám pustíme fajn odpolední písničku.

Je 14 hodin. Příjemné odpoledne, posluchači. Tady Bucifal, zprávy Čet rádia začínají. A tady jsou hlavní titulky. Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržela 3 osoby. Opozice svolává schůzi sněmovny, chce vyslovit vládě nedůvěru. NATO uvažuje o speciální letce proti dronům s českými letouny na palubě. Ceny nafty na Slovensku vystoupaly na nejvyšší úroveň od začátku sledování cen paliv v roce 2009 a litr se blíží ke 2 eurům. Benzin je nejdražší od léta roku 2022, přesto zůstávají slovenské ceny pod průměrem Evropské unie. Opozice z hnutí ANO, SPD a motoristů shromáždila dostatek podpisů k vyslovení nedůvěry vládě a předseda sněmovny Tomio Okamura proto musí svolat mimořádnou schůzi na úterý. Jednání by mělo pokračovat ve středu, jen několik dní před komunálními a senátními volbami, kabinet Andreje Babiše by ale hlasování měl podle očekávání přežít. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a několika farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, obvinění ale zatím nikomu nesdělila. Kriminalisté prohledávali budovu pojišťovny i zhruba 10 dalších společností, informaci potvrdila náměstkyně Ústecké krajské státní zástupkyně. Severoatlantická aliance zvažuje vytvořit společnou mnohonárodní letku určenou k zachycování a likvidaci útočných dronů, aby ušetřila drahé bojové letouny i zásoby raket. Britský expert Justin Brunk považuje za jednu z nejvhodnějších platform český proudový letoun L-39 Nega Skyfox od firmy Aero Vodochody. Kriminalisté na Děčínsku vyšetřují násilný trestný čin, při kterém přišel jeden člověk o život. Policie případ potvrdila na síti X, bližší podrobnosti zatím nezveřejnila. A teď sport. Záložník Vladimír Darida potvrdil, že se do reprezentace nevrátí ani po nabídce nového trenéra Santiho Denii a svou kariéru v národním týmu tak definitivně uzavřel. České tenistky bojují o postup do finále poháru byly Jean Kingové, v semifinále proti Španělsku nastoupí i letošní finalistka Wimbledonu Karolína Muchová. A na závěr příjemná zpráva pro zvídavé po celé republice dnes večer odstartuje Noc vědy s přednáškami, workshopy i pokusy pro veřejnost. Návštěvníci se dozvědí třeba to, jak se opravuje zlomená kost nebo jak vzniká pivo, akce se konají třeba v Jihlavě, Ústí nad Labem i v Plzni. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 17 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na dálnici D1 na 29. kilometru ve směru na Brno se před chvílí stala nehoda, na vozovce je překážka, projíždějte opatrně. Na silnici 55 u obce v Norově na Hodonínsku havarovala před chvílí 3 vozidla, jsou tam zranění, provoz je omezený. V Brně na silnici 52 se srazila 2 osobní auta, bez zranění, ale s překážkou na vozovce. V Praze v Bubenečském tunelu ve směru na Troju havarovala 2 osobní vozidla, počítejte se zdržením. U Brna na dálnici D1 pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 u Třanovic ve směru na Český Těšín se opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

right?

Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. Se děje doma i ve světě? Policie zadržela 3 osoby v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Kriminalisté na Děčínsku vyšetřují násilný čin, který skončil smrtí. Opozice svolala mimořádnou schůzi sněmovny, chce vyslovit vládě nedůvěru. NATO zvažuje vznik mezinárodní letky proti dronům, počítá i s českými letouny. Ceny nafty na Slovensku vyskočily na historické maximum. A teď sport. Záložník Vladimír Darida uzavřel reprezentační kariéru, české tenistky bojují o finále poháru Billy Jean Kingové. Po celé republice dnes večer startuje Noc vědy. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme zataženo v Praze 17 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli mlhavo, teploty kolem 21, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na dálnici D1 na 29. kilometru ve směru na Brno se před chvílí stala nehoda, na vozovce je překážka, projíždějte opatrně. Na silnici 55 u obce v Norově na Hodonínsku havarovala před chvílí 3 vozidla, jsou tam zranění, provoz je omezený. V Brně na silnici 52 se srazila 2 osobní auta, bez zranění, ale s překážkou na vozovce. V Praze v Bubenečském tunelu ve směru na Troju havarovala 2 osobní vozidla, počítejte se zdržením. U Brna na dálnici D1 pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 u Třanovic ve směru na Český Těšín se opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

0: ses někdy procházela po aleji, která tvoří dokonalý kruh kolem celého zámku?
1: Ne, a neusínej u toho vyprávění. Dobré odpoledne z Čet rádia, je za 20 minut 3, venku zataženo a 17 stupňů.
0: Tam ten spěch, vlasti. Mluvím o zámku v Náměšti na Hané.
1: Aha. A co dál?
0: Mají tam celosvětově unikátní sbírku slavnostních kočárů olomouckých arcibiskupů.
1: Fakt?
0: No jo.

Je 15 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Co byste dnes neměli minout? Izraelský premiér na půdě OSN odmítl obvinění z genocidy, zatímco Ukrajina podle svého prezidenta dostala od USA zelenou k výrobě raket do systému Patriot. Karlovy Vary zahájili stavbu společného operačního střediska záchranných složek a obyvatelé části středních Čech kvůli olovu ve vodě nesmí pít vodu z kohoutku. Okolí Odoleny vody nesmí lidé bez vlastní studny pít vodu z kohoutku, protože vodohospodáři naměřili v místním vodojemu nadlimitní množství olova. Omezení se týká 12 obcí ve středních Čechách a obyvatelé si musí vodu na pití i vaření obstarat jinak. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že americký prezident Donald Trump mu na jejich schůzce přislíbil povolení k výrobě raket do protivzdušných systémů Patriot přímo na Ukrajině. Země totiž dlouhodobě bojuje s nedostatkem střel, zatímco Rusko na ni pravidelně útočí balistickými raketami. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN odmítl obvinění, že jeho země páchá v Gaze genocidu, naopak tvrdil, že jí Izrael zabránil. S palestinským prezidentem Mahmudem Abbasem se osobně nesetkal, protože ten kvůli chybějícímu vízu od americké administrativy promluvil k shromáždění jen na videu. V Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska, kde budou pod jednou střechou fungovat hasiči, policisté, záchranáři i strážníci. Stavba má být hotová za 2 roky a kraj za ní zaplatí přibližně 550 milionů korun, část nákladů pokryje evropská dotace. V pražském Újezdě nad Lesy se rozrostla nákaza salmonelozou, kterou vyvolali uhlířské špagety připravené ze skažených vajec ve školní jídelně. Nemocí zatím onemocnělo přes 360 lidí, 50 dětí muselo být hospitalizováno v pražských nemocnicích. A teď sport. Český kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu poté, co dříve ovládl i mistrovství světa. Obhájce titulu Jiří Prskavec kvůli penalizaci za dotek branky skončil 4., 3. český reprezentant Jan Bárta obsadil 8. místo. A na závěr jedna kuriozita z Finska, tamní e-shop vydražil sběratelský hrnek s motivem mumínků za částku přesahující 1 000 000 korun, což je prý nejvyšší cena, za jakou se podobný předmět kdy prodal. Podle prodejce jde o důkaz, že zájem sběratelů o tuto značku v poslední době výrazně vzrostl. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Bucifal. Na silnici 386 u Chlumce na Ústecku hlásí policie čerstvou nehodu, provoz může být omezen v celé šířce vozovky. Na silnici 55 u Vnorov na Hodonínsku havarovala 3 vozidla se zraněním, na místě je stále překážka, projíždějte opatrně. V Brně na ulici Koliště došlo před chvílí k nehodě 2 vozidel, neprůjezdný je levý jízdní pruh. Na silnici 13 u Chomutova poblíž Globusu se srazilo osobní auto s kamionem, provoz je omezený. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky z D2, v místě tvoří kolony, počítejte se zdržením až do října. Na dálnici D48 mezi Třanovicemi a Českým Těšínem opravují dělatační závěry mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

palba, furt lítej ven jak kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani

Jet Radio. Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. Ve zprávách dnes. Izraelský premiér na valném shromáždění OSN odmítl obvinění z genocidy v Gaze. Ukrajinský prezident oznámil, že Spojené státy povolily výrobu raket do protivzdušných systémů Patriot. Karlovy Vary začaly stavět společné operační středisko pro záchranné složky. V obcích u Odoleny vody kvůli olovu ve vodě platí zákaz pití vody z kohoutku. V pražském Újezdě nad Lesy se rozšířila salmoneloza ze školní jídelny. Brněnský soud poslal do vězení řidiče nakladače, který zavinil smrt motorkáře. A teď sport. Český kajakář se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli mlhavo, teploty kolem 21, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Bucipal. Na silnici 386 u Chlumce na Ústecku hlásí policie čerstvou nehodu, provoz může být omezen v celé šířce vozovky. Na silnici 55 u Vnorov na Hodonínsku havarovala 3 vozidla se zraněním, na místě je stále překážka, projíždějte opatrně. V Brně na ulici Koliště došlo před chvílí k nehodě 2 vozidel, neprůjezdný je levý jízdní pruh. Na silnici 13 u Chomutova poblíž Globusu se srazilo osobní auto s kamionem, provoz je omezený. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky z D2, v místě tvoří kolony, počítejte se zdržením až do října. Na dálnici D48 mezi Třanovicemi a Českým Těšínem opravují dělatační závěry mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

0: Šedá deka venku mě normálně nutí přemýšlet o pátém kafi.
1: Dobré odpoledne z Čet Rádia. Máme za 20 minut 4 a 18 stupňů.
0: S tím kávovým nápadem jsem to myslel vážně, vlasti.
1: To ti věřím. Ale spíš mi řekni, jestli si vzpomínáš na rok 1997 a britskou kapelu Blur.
0: Devadesátky a kytary, to šlo tak trochu mimo mě.
1: Koda. Jejich slavná věc Song 2 vznikla totiž jako čistá recese.
0: Pak?
1: Zpěvák Damon Albarn prostě chtěl parodovat americký grunge a udělat si legraci ze šéfů vydavatelství.
0: A oni jim to sežrali?
1: Firma byla nadšená. Přitom ta skladba trvá jen 2 minuty a 2 vteřiny, byla druhá na desce a v hitparádě skončila taky druhá.
0: To je náhoda jak blázen.
1: Žádná náhoda, byl to geniální tah.
0: Obost prostě měli kliku a vydavatel neměl vkus.
1: To teda neměli.
0: Ale měli, já ti říkám, že jo.
1: Ne.
0: To jo.
1: Nehádej se, v 16 hodin přineseme zprávy Čet Rádia a já se chci konečně hodit do klidu, takže vám posíláme pořádný nářez.

Je 16 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. Hlavní události v kostce. Izraelský premiér na půdě OSN odmítl obvinění z genocidy, zatímco Ukrajina podle svého prezidenta dostala od USA zelenou k výrobě raket do systému Patriot. Karlovy Vary zahájili stavbu společného operačního střediska záchranných složek a obyvatelé části středních Čech kvůli olovu ve vodě nesmí pít vodu z kohoutku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že americký prezident Donald Trump mu na jejich schůzce přislíbil povolení k výrobě raket do protivzdušných systémů Patriot přímo na Ukrajině. Země totiž dlouhodobě bojuje s nedostatkem střel, zatímco Rusko na ni pravidelně útočí balistickými raketami. Okolí odoleny vody nesmí lidé bez vlastní studny pít vodu z kohoutku, protože vodohospodáři naměřili v místním vodojemu nadlimitní množství olova. Omezení se týká 12 obcí ve středních Čechách a obyvatelé si musí vodu na pití i vaření obstarat jinak. V pražském Újezdě nad Lesy se rozrostla nákaza salmonelozou, kterou vyvolaly uhlířské špagety připravené ze skažených vajec ve školní jídelně. Nemocí zatím onemocnělo přes 360 lidí, 50 dětí muselo být hospitalizováno v pražských nemocnicích. V Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska, kde budou pod jednou střechou fungovat hasiči, policisté, záchranáři i strážníci. Stavba má být hotová za 2 roky a kraj za ní zaplatí přibližně 550 milionů korun, část nákladů pokryje evropská dotace. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN odmítl obvinění, že jeho země páchá v Gaze genocidu. Naopak tvrdil, že jí Izrael zabránil. S palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem se osobně nesetkal, protože ten kvůli chybějícímu vízu od americké administrativy promluvil k shromáždění jen na videu. A teď sport. Český kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu poté, co dříve ovládl i mistrovství světa. Obhájce titulu Jiří Prskavec kvůli penalizaci za dotek branky skončil 4., 3. český reprezentant Jan Bárta obsadil 8. místo. A na závěr jedna kuriozita z Finska, tamní e-shop vydražil sběratelský hrnek s motivem mumínků za částku přesahující 1 000 000 korun, což je prý nejvyšší cena, za jakou se podobný předmět kdy prodal. Podle prodejce jde o důkaz, že zájem sběratelů o tuto značku v poslední době výrazně vzrostl. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 17 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Na dálnici D10 mezi 35. a 36. kilometrem ve směru na Turnov hoří vozidlo, provoz je omezený, hlášeno před chvílí. Na silnici číslo 2 u Bečvár na Kolínsku je po nehodě 3 vozidel uzavřená vozovka, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, provoz je odkloněn. Na Pražském okruhu, tedy dálnici D0, evidujeme hned 2 nehody ve směru na Ruziník D7, na 16. a na 22. kilometru. V obou případech je na vozovce překážka a doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D11 u 39. kilometru směrem na Prahu havarovalo nákladní vozidlo, na místě je omezený provoz. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucipal, šťastnou cestu domů.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pojďme na rychlý přehled. Pojďme na to nejdůležitější. Izraelský premiér na valném shromáždění OSN odmítl obvinění z genocidy v Gaze. Ukrajinský prezident oznámil, že Spojené státy povolili výrobu raket do protivzdušných systémů Patriot. Karlovy Vary začaly stavět společné operační středisko pro záchranné složky. V obcích u Odoleny vody kvůli olovu ve vodě platí zákaz pití vody z kohoutku. V pražském Újezdě nad Lesy se rozšířila salmonelóza ze školní jídelny. Brněnský soud poslal do vězení řidiče nakladače, který zavinil smrt motorkáře. A teď sport. Český kajakář se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme zataženo v Praze 17 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v neděli mlhavo, teploty kolem 21, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na dálnici D10 mezi 35. a 36. kilometrem ve směru na Turnov hoří vozidlo, provoz je omezený, hlášeno před chvílí. Na silnici číslo 2 u Bečvár na Kolínsku je po nehodě 3 vozidel uzavřená vozovka, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, provoz je odkloněn. Na Pražském okruhu, tedy dálnici D0, evidujeme hned 2 nehody ve směru na Ruziník D7, na 16. a na 22. kilometru. V obou případech je na vozovce překážka a doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D11 u 39. kilometru směrem na Prahu havarovalo nákladní vozidlo, na místě je omezený provoz. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 5.
1: Ty už tady třetí minutu přešlapuješ u dveří, jako by ti hořelo za patami, vlasti.
0: Nebo zmimuje tempo. Venku je stejně zataženo a 17 stupňů, nic zásadního mi neuteče.
1: A kam tak spěcháš?
0: Mám sraz s kamarádkou, ale ještě vám musím vyprávět o výtvarníkovi Zdenkovi Millerovi.
1: Autorovi Krtka?
0: Jo, o něm. Znáš ten příběh, jak toho malého chlapíka v kalhotách vůbec vymyslel? Dostal tenkrát zakázku na pouční film o tom, jak se vyrábí plátěná košilka. Nuda k popukání, že jo. Chtěl tam nějaké zvířátko, jenže Disney už zabral myši, kačery i psy.
1: No jo, Mickey Mouse byl všude.
0: Miller šel na procházku do lesa u Kladna. Přemýšlel, koukal pod nohy a najednou zakopl okrtinec.
1: Pak?
0: Aha. Ležel na zemi, nadával a v tom ho to trklo, krtek. Nikdo ho předtím nenakreslil, protože je černý a žije pod zemí, ale on z něj udělal světovou hvězdu.
1: To je dobrý. Ze zakopnutí udělat legendu.
0: Před pátou ještě stihnem pustit nějaký pořádný svižný rok, ať se mi lépe běží na ten sraz.
1: Žádný tvrdý rok, vlasti, po 17. hodině jsou zprávy Čet.

svět nechápu, že ti chci víc, každou další vadou. Nelám si hlavu, za to jednou tu moji přejde. Zůstávám proto, že tvůj krok tím mojím pořád hejbe. Nelám si hlavu, do čeho se tvoje krása vejde. To, co máš uvnitř, se mi mě

Je 17 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv Čet Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Ve zprávách dnes. Izraelský premiér na půdě OSN odmítl obvinění z genocidy, zatímco Ukrajina podle svého prezidenta dostala od USA zelenou k výrobě raket do systému Patriot. Karlovy Vary zahájili stavbu společného operačního střediska záchranných složek a obyvatelé části středních Čech kvůli olovu ve vodě nesmí pít vodu z kohoutku. V Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska, kde budou pod jednou střechou fungovat hasiči, policisté, záchranáři i strážníci. Stavba má být hotová za 2 roky a kraj za ní zaplatí přibližně 550 milionů korun, část nákladů pokryje evropská dotace. Okolí Odoleny vody nesmí lidé bez vlastní studny pít vodu z kohoutku, protože vodohospodáři naměřili v místním vodojemu nadlimitní množství olova. Omezení se týká 12 obcí ve středních Čechách a obyvatelé si musí vodu na pití i vaření obstarat jinak. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN odmítl obvinění, že jeho země páchá v Gaze genocidu, naopak tvrdil, že jí Izrael zabránil. S palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem se osobně nesetkal, protože ten kvůli chybějícímu vízu od americké administrativy promluvil k shromáždění jen na videu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že americký prezident Donald Trump mu na jejich schůzce přislíbil povolení k výrobě raket do protivzdušných systémů Patriot přímo na Ukrajině. Země totiž dlouhodobě bojuje s nedostatkem střel, zatímco Rusko na ni pravidelně útočí balistickými raketami. V pražském újezdě nad Lesy se rozrostla nákaza salmonelozou, kterou vyvolaly uhlířské špagety připravené ze zkažených vajec ve školní jídelně. Nemocí zatím onemocnělo přes 360 lidí, 50 dětí muselo být hospitalizováno v pražských nemocnicích. A teď sport. Český kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu poté, co dříve ovládl i mistrovství světa. Obhájce titulu Jiří Prskavec kvůli penalizaci za dotek branky skončil 4., 3. český reprezentant Jan Bárta obsadil 8. místo. A na závěr jedna kuriozita z Finska, tamní e-shop vydražil sběratelský hrnek s motivem mumínků za částku přesahující 1 000 000 korun, což je prý nejvyšší cena, za jakou se podobný předmět kdy prodal. Podle prodejce jde o důkaz, že zájem sběratelů o tuto značku v poslední době výrazně vzrostl. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Bucifal a odpolední provoz na silnicích. Na silnici první třídy číslo 16 u Dřevěnice na Jičínsku došlo k dopravní nehodě. Na místě probíhá vyproštění osob, provoz je omezen. V Praze se před chvílí staly hned 3 nehody, v ulicích Jelení, Písecká a ke Štvanici, všude jde o překážku na vozovce, řidiči tudy projíždí se zvýšenou opatrností. V Bruntále v ulici Rýmařovská se srazila 2 osobní auta, bez zranění, provoz je omezený. Podobná nehoda se stala i v Ostravě na silnici číslo 56, ulici Místecká, také zde havarovala 2 osobní vozidla. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě nad Třanovicemi, omezení potrvá do konce září. Na Ústecku se u Chlumce staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy, uzavírka má trvat do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde nakrmit káru a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

Jet Radio. Krátké zprávy. Zdraví vás Bucifal a nese pár vět o tom, co se děje. A tady jsou hlavní titulky. Izraelský premiér na valném shromáždění OSN odmítl obvinění z genocidy v Gaze. Ukrajinský prezident oznámil, že Spojené státy povolili výrobu raket do protivzdušných systémů Patriot. Karlovy Vary začaly stavět společné operační středisko pro záchranné složky. V obcích u Odoleny vody kvůli olovu ve vodě platí zákaz pití vody z kohoutku. V pražském Újezdě nad Lesy se rozšířila salmonelóza ze školní jídelny. Brněnský soud poslal do vězení řidiče nakladače, který zavinil smrt motorkáře. A teď sport, český kajakář se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Počasí. Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v neděli mlhavo, teploty kolem 21, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 22, ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Jet Radio. Dopravní servis. Bucifal a odpolední provoz na silnicích. Na silnici první třídy číslo 16 u Dřevěnice na Jičínsku došlo k dopravní nehodě. Na místě probíhá vyproštění osob, provoz je omezen. V Praze se před chvílí staly hned tři nehody, v ulicích Jelení, Písecká a ke Štvanici, všude jde o překážku na vozovce, řidiči tudy projíždí se zvýšenou opatrností. V Bruntále v ulici Rýmařovská se srazila dvě osobní auta, bez zranění, provoz je omezený. Podobná nehoda se stala i v Ostravě na silnici číslo 56 v ulici Místecká, také zde havarovala dvě osobní vozidla. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě nad Třanovicemi, omezení potrvá do konce září. Na Ústecku se u Chlumce staví nový kruhový objezd na silnici třetí třídy, uzavírka má trvat do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde nakrmit káru a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

want to grab and

0: Dobrý podvečer z Čet rádia, máme za 20 minut 6.
1: Zase tady usrkuješ ten černočerný SMRťák z oprýskaného hrnku, bucouši.
0: Hlavně, že hřeje, venku je zataženo a 17 stupňů.
1: Když už jsme u těch hrnků, ve Finsku teď prodali jeden sběratelský smumínky za víc než milion korun.
0: Za starý hrnek s kresbičkou?
1: Fakt.
0: Lidstvo se zbláznilo.
1: Náhodou, mumínci jsou legendární a tenhle motiv byl prý šíleně vzácný.
0: No jo, ale za milion bych si radši pořídil novou garáž.
1: Kdyby stejně dál věčně opravoval tu svoji krtkovou káru na dvoře.
0: No vidíš.
1: 18 hodin budou zprávy, ale ještě máme čas na pořádně svižnou kytarovku.
0: Na podvečer patří jedině klidné večerní blues.
1: Ne, dneska vyhrávám já.

0: Je 18 hodin.
1: Pěkný večer vám všem. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta, zprávy začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Kvůli kontaminaci vody se ve středočeském kraji obejdou bez kohoutkové vody tisíce lidí, automobilka Volkswagen zvolává do servisů miliony vozů včetně škodovek a čínský prezident zakončuje ve Washingtonu návštěvu plnou mimořádných pocť od Donalda Trumpa. Automobilka Volkswagen zvolává do servisů zhruba 4 miliony vozů po celém světě kvůli podezření na problém s řízením. Týká se to i více než milionu aut značky Škoda. Informoval o tom německý list Handelsblatt s odkazem na své zdroje z koncernu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc jednal s předsedou Pražského vrchního soudu Lubošem Derflem o nedávných výrocích premiéra Andreje Babiše na adresu justice. Derfl po schůzce vzkázal, že kritika soudů musí být věcná a podložená argumenty. Informaci zveřejnil sám vrchní soud na síti X. Do měst a obcí po celé republice pomalu míří volební lístky pro blížící se komunální volby, v některých krajích i pro volby senátní. Například v Olomouci teď úředníci rozesílají obálky do schránek zhruba 78 tisíc voličů. Kdo by lístek nedostal, může si ho vyzvednout přímo na magistrátu nebo u volební komise. Ve Spojených státech dnes končí státní návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga, kterého americký prezident Donald Trump přivítal mimořádně okázale a osobně. Podle experta na mezinárodní vztahy Vlastislava Břízy jde o typický Trumpův styl diplomacie, protože sám Trump byl na jaře v Číně přivítán jen viceprezidentem. Bříza zároveň vyjádřil skepsi k jedné z výzev prezidenta Pavla v zahraniční politice. Ve středočeském kraji museli lidé v Odoleně vodě a okolních obcích přestat pít vodu z kohoutku, protože v tamním vodojemu objevili nadlimitní množství olova. Problém se týká více než 15 000 obyvatel, kteří teď musí dojíždět i kilometr pro náhradní zásoby. Vodárny podle starosty Klecan jednají o zapůjčení cisteren se správou státních hmotných rezerv. A teď sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí završil famózní sezonu titulem mistra Evropy a stal se prvním kajakářem v historii, který v jedné sezóně ovládl mistrovství světa i Evropy. Italské Ifreji porazil domácího Feraziho o necelé 2 sekundy a sám přiznává, že jeho finálová jízda byla bezchybná. Hokejová extraliga dnes nabízí hned 6 zápasů. Tahákem je derby neporaženého Třince s trápícími se Vítkovicemi. Sparta hraje v Litvínově, Pardubice v Mladé Boleslavi a večer se představí i Karlovy Vary, Kladno, Plzeň, Olomouc a Kometa Brno. A na závěr dobrá zpráva ze Zoo Praha. Gepardí paterčata narozená v červnu úspěšně přečkala první 3 měsíce života i zdravotní komplikace své maminky. 4 samečci a 1 samička už přešly z mléka na maso a příští týden se poprvé ukážou návštěvníkům.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Večerní silnice má pod palcem Vlasta. Na dálnici D1 na 10.9. kilometru směrem na Brno došlo k nehodě 2 vozidel, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, na místě zasahuje policie, hlášeno před 17 minutami. Na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu havarovala 2 vozidla, jde o překážku na vozovce, doporučujeme zvýšenou opatrnost, hlášeno před 10 minutami. V Brně na silnici číslo 42 havarovalo vozidlo do svodidel, na místě zasahuje policie, provoz veďte opatrně. U obce Dřevěnice na Jičínsku na silnici číslo 16 probíhá vyšetřování nehody, provoz je řízen kyvadlově 1 pruhem, hlášeno před 24 minutami. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dilatačních závěrů na mostě u Třanovic. Omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloněmi až do října příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, za tmy dvojnásob. Loučí se Vlasta.

ma vie cesse quand tu pars, je n'ai plus de vie.

piruetu na věžních hodinách. Loňský čas zapraštěl, anděl z mostu křídly mách. Nikdo ho neviděl, pak našel někde nad ránem, v automatu telefoním, na zdi klíčem vyškrábané. Moje číslo už to zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní: halo, Hano, spíte?

Je tam jak divný patron s omrzlými křídly. Sedmé nebe, páté patro, prsty bílé jako křídy. Aspoň klíče z okna mu hoď, nebo promluv do sluchátka. Tahle noc je jako život, stejně trpká, stejně krátká. Halo, halo, halo, do tiché noci se ozývá skleničku.

je konec je tvé jistoty. Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru, pojď ke mně a zítra zás. Halo, halo, halo, do tiché noci se ozývám.

0: Příběh dne.
1: Představte si Toronto na počátku 20. let minulého století, kdy diagnoza cukrovky znamenala téměř jistý rozsudek smrti, zvlášť u dětí. Mladý chirurg Frederick Banting tehdy nemohl spát představou, že by se dala najít látka, která nemocným zachrání život. Neměl vlastní laboratoř ani slávu, jen nápad a tvrdohlavost, a tak přesvědčil profesora Johna Macleoda, aby mu na léto půjčil skromný prostor a jednoho studenta ke pomoci. Tím studentem byl mladý Charles Best, který s Banting trávil dny i noci nad psy ve stísněné laboratoři plné zápachu a zklamání. Pokus za pokusem selhával, až jednoho dne se jim podařilo izolovat výtažek ze slinivky, který dokázal snížit hladinu cukru v krvi. Zkoušku ohněm přinesl leden roku 1922, kdy 14-letý chlapec Leonard Thompson umíral v torontské nemocnici na komplikace cukrovky. Po první injekci se stav nezlepšil, ale po úpravě čistoty extraktu chlapec doslova ožil před očima lékařů. Zpráva o objevu inzulinu se během několika měsíců rozletěla po celém světě a zachránila miliony životů, které by jinak zhasly předčasně. Banting mohl zbohatnout na patentu, ale rozhodl se jinak, prodal ho univerzitě v Torontu za symbolický $1, aby lék zůstal dostupný všem, kdo ho potřebují. Za tento čin obdržel spolu s Macleodem Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu, ale svůj podíl z odměny bez váhání rozdělil s Bestem. Dodnes žijí lidé po celém světě jen díky tomu, že se jeden mladý lékař nespokojil s odpovědí, že se s cukrovkou nedá nic dělat. Tenhle příběh nám připomíná, že opravdová velikost se často neměří bohatstvím, ale ochotou rozdat se pro dobro druhých.

0: Now you do.
1: I can't let you in.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Vlasta. Rychlovka o tom, co se děje, jedeme. Co byste dnes neměli minout? Začíná roznášení volebních lístků pro blížící se komunální a senátní volby. Ve Středočeském kraji museli lidé kvůli kontaminaci vody olovem sáhnout po cisternách. Automobilka Volkswagen svolává do servisu miliony vozů, mezi nimi i škodovky. Ve Washingtonu končí státní návštěva čínského prezidenta, kterou provázely mimořádné pocty od Donalda Trumpa. Ministr spravedlnosti jednal s šéfem vrchního soudu o kritice justice. Brněnská policie řeší muže, který stříkal psům pepřovým sprejem do očí. Sportovně Jakub Krejčí ovládl mistrovství Evropy ve vodním slalomu a hokejová extraliga nabídla hned 6 utkání. A gepardí paterčata z pražské zoo se příští týden poprvé ukážou návštěvníkům.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 20, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek polojasno, teploty kolem 17. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Večerní dopravní servis ČT Rádia s Vlastou. Provoz na silnicích je v tuto chvíli bez nehod a plynulý. Nyní k důležitým omezením. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony a řidiči by měli počítat s komplikacemi až do října příštího roku. Na dálnici D48 mezi 64. a 64.9. kilometrem směrem na Český Těšín se opravují dilatační závěry na mostě nad Třanovicemi. Omezení potrvá do 28. září. U Kaplice na stavbě dálnice D3 jsou nadále uzavřené silnice třetích tříd u obce Omlenice. Objízdné trasy platí až do listopadu příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Večerní doprava končí. Vlasta si jde dolít kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Věděl jsi, že se dá v Turecku vyšplhat na vysokou horu a najít na špičce obří kamenné hlavy?
1: Dobrý podvečer z Čet rádia, je za 20 minut 7, venku zataženo a ty hned z hurta, vlasti.
0: Nezdržuj, Bucane. Mluvím o hoře Mount Nemrut.
1: No jo.
0: Král Antiochos si tam v prvním století před naším letopočtem nechal postavit hrobku pod obří pyramidou ze drobného štěrku.
1: Ze štěrku? To zní docela nestabilně.
0: A taky je. Dodnes se dovnitř nikdo nedostal, protože by se ty kamínky hned sesypaly na archeology.
1: To chápu.
0: Kolem mohyly nechal dát obří sochy bohů. Jenže po zemětřeseních jim odpadly hlavy a teď sedí přímo v hlíně.
1: Pak?
0: Jo, každá váží několik tun a koukají směrem ke východu a západu slunce.
1: Tahat to do 2000 metrů musela být dobrá zabíračka.
0: To si piš. Antiochos si myslel, že je sám Bůh, tak chtěl po sobě nechat pořádný pomník. Lidi tam dneska jezdí hlavně na svítání, kdy ty kamenné obličeje raní paprsky úplně rozsvítí.
1: No vidíš.
0: Tam někdy musíme tou tvojí károu vyrazit.
1: 19 hodin zprávy a teď hudba.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. U mikrofonu Vlasta a mám pro vás přehled dnešního dění. A tady jsou hlavní titulky. Kvůli kontaminaci vody se ve středočeském kraji obejdou bez kohoutkové vody tisíce lidí, automobilka Volkswagen zvolává do servisů miliony vozů včetně škodovek a čínský prezident zakončuje ve Washingtonu návštěvu plnou mimořádných poct od Donalda Trumpa. Automobilka Volkswagen zvolává do servisů zhruba 4 miliony vozů po celém světě kvůli podezření na problém s řízením. Týká se to i více než milionu aut značky Škoda. Informoval o tom německý list Handelsblatt s odkazem na své zdroje z koncernu. Ve Spojených státech dnes končí státní návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga, kterého americký prezident Donald Trump přivítal mimořádně okázale a osobně. Podle experta na mezinárodní vztahy Vlastislava Břízy jde o typický Trumpův styl diplomacie, protože sám Trump byl na jaře v Číně přivítán jen viceprezidentem. Bříza zároveň vyjádřil skepsi k jedné z výzev prezidenta Pavla v zahraniční politice. Ve středočeském kraji museli lidé v Odoleně vodě a okolních obcích přestat pít vodu z kohoutku, protože v tamním vodojemu objevili nadlimitní množství olova. Problém se týká více než 15 000 obyvatel, kteří teď musí dojíždět i kilometr pro náhradní zásoby. Vodárny podle starosty Klecan jednají o zapůjčení cisteren se správou státních hmotných rezerv. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc jednal s předsedou Pražského vrchního soudu Lubošem Derflem o nedávných výrocích premiéra Andreje Babiše na adresu justice. Derfl po schůzce vzkázal, že kritika soudů musí být věcná a podložená argumenty. Informaci zveřejnil sám vrchní soud na síti X. Do měst a obcí po celé republice pomalu míří volební lístky pro blížící se komunální volby, v některých krajích i pro volby senátní. Například v Olomouci teď úředníci rozesílají obálky do schránek zhruba 78 000 voličů. Kdo by lístek nedostal, může si ho vyzvednout přímo na magistrátu nebo u volební komise. A teď sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí završil famózní sezonu titulem mistra Evropy a stal se prvním kajakářem v historii, který v jedné sezóně ovládl mistrovství světa i Evropy. V italské Ifreji porazil domácího Ferraziho o necelé 2 sekundy a sám přiznává, že jeho finálová jízda byla bezchybná. Hokejová extraliga dnes nabízí hned 6 zápasů. Tahákem je derby neporaženého Třince s trápícími se Vítkovicemi. Sparta hraje v Litvínově, Pardubice v Mladé Boleslavi a večer se představí i Karlovy Vary, Kladno, Plzeň, Olomouc a Kometa Brno. A na závěr dobrá zpráva ze Zoo Praha. Gepardí paterčata narozená v červnu úspěšně přečkala první 3 měsíce života i zdravotní komplikace své maminky. 4 samečci a 1 samička už přešly z mléka na maso a příští týden se poprvé ukážou návštěvníkům.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 17 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Večerní dopravní servis Četrádia s Vlastou. Provoz na silnicích je v tuto chvíli bez nehod a plynulý. Nyní k důležitým omezením. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony a řidiči by měli počítat s komplikacemi až do října příštího roku. Na dálnici D48 mezi 64. a 64.9. kilometrem směrem na Český Těšín se opravují dilatační závěry na mostě nad Třanovicemi. Omezení potrvá do 28. září. U Kaplice na stavbě dálnice D3 jsou nadále uzavřené silnice 3. tříd u obce Omlenice. Objízdné trasy platí až do listopadu příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. večerní doprava končí. Vlasta si jde dolít kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Je 21 hodin.
1: Vítejte u večerních zpráv Čet rádia. Provází vás Vlasta a hned začínáme. To se děje doma i ve světě. Volkswagen zvolává do servisu obří počet vozů. V obleženém ukrajinském městě lidé kvůli hladu jedí psy. Středočeské vodárny bojují s kontaminací pitné vody olovem. V ukrajinském městě Olešky, které okupuje Rusko, se lidé podle místní zprávy kvůli měsíce trvající blokádě potravin uchylují i k pojídání psů. Poslední oficiální dodávka jídla do města dorazila už na konci května. Ukrajina viní z blokády Moskvu a žádá evakuaci obyvatel, Rusko problémy se zásobováním přiznává, ale odpovědnost svaluje na Kyjev. Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli otravě vody olovem ve vodojemu v Odoleně vodě, která se dotkla zhruba 15 000 lidí. Firma se obrátila i na Českou inspekci životního prostředí a jako možný zdroj kontaminace prověřuje i nedalekou skládku. Omezení odběru vody by mělo v lepším případě trvat jen několik dní. U švýcarského Lucernu nahoře Pilatus přišel ve čtvrtek o život 18-letý český turista. Podle policie citované švýcarskými médii se zřítil ze strmého terénu. Po hromadné otravě strávníků v základní škole v pražském Újezdu nad Lesy, kde onemocnilo přes 360 dětí a dospělých a 50 z nich skončilo v nemocnici, připravila městská část pro postižené rodiny první pomoc v podobě hygienických balíčků. Starosta Michal Hazdra řekl, že o odškodnění se jedná a nový dodavatel obědů je už zajištěný. Automobilka Volkswagen bude muset poslat do servisu asi 4 miliony vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024, mezi nimi i milion škodovek z let 2015 až 2024. Podle serveru Seznam zprávy jde o krok, který koncern bude stát nemalé peníze i další ránu pro jeho pověst. Mluvčí Škoda Auto akci pro Český rozhlas potvrdil. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové, když zdolali Španělsko 2-0 na zápasy zásluhou Karolíny Muchové a Lindy Noskové. V hokejové extralize se odehrálo hned 6 zápasů, mezi nimi vyhrál vedoucí Třinec vysoko nad Vítkovicemi a duel Kladna s Plzní musel rozhodnout až prodloužení. Na závěr dobrá zpráva pro budoucí vědce. Biologické centrum Akademie věd dnes v Českých Budějovicích otevřelo novou laboratoř Open Lab, kde si děti i dospělí budou moct sami vyzkoušet biologické pokusy. Vědci doufají, že právě vlastní zážitek přiláká k oboru další mladé nadšence.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 15 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.

0: Pranostika.
1: Zítřejší sobotě, 26. září, se váže stará lidová pranostika, která praví, že jaké je babí léto, taková bude i zima. Tedy že dlouhé a pěkné babí léto věští mírnou a příjemnou zimu. Zítřejší obloha ale bude spíš zamračená než léto babí, obloha se zatáhne a sluníčko se moc ukazovat nebude. Teploty se budou pohybovat od 8 do 21 stupňů, takže odpoledne může být docela příjemně, i když deštníček zůstane doma, srážky se totiž nečekají. Zdá se tedy, že babí léto nám letos spíš jen naznačuje, co si počít, než aby se předvedlo v plné kráse. Přeji vám tedy klidný večer, ať vás počasí naladí na příjemné sny, a zítřejší den ať je pro vás mírný jako ta předpovídaná zima. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer, parta. U počasí Honza mrkneme se, co nás čeká. Aktuálně máme zataženo v Praze 15 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 12. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 20, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek polojasno, teploty kolem 17. A tím počasí končí. Klidný večer a dobrou náladu přeje Honza.

0: je 22 hodin.
1: Tak dobrý večer. Za u mikrofonu já ještě nespím, vy taky ne, tak si dáme zprávy. To je přehled toho nejdůležitějšího. Volkswagen svolává do servisu obří počet vozů. V obleženém ukrajinském městě lidé kvůli hladu jedí psy. Středočeské vodárny bojují s kontaminací pitné vody olovem. V ukrajinském městě Olešky, které okupuje Rusko, se lidé podle místní zprávy kvůli měsíce trvající blokádě potravin uchylují i v pojídání psů. Poslední oficiální dodávka jídla do města dorazila už na konci května. Ukrajina viní z blokády Moskvu a žádá evakuaci obyvatel, Rusko problémy se zásobováním přiznává, ale odpovědnost svaluje na Kyjev. Automobilka Volkswagen bude muset poslat do servisu asi 4 miliony vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024, mezi nimi i milion škodovek z let 2015 až 2024. Podle serveru Seznam zprávy jde o krok, který koncern bude stát nemalé peníze i další ránu pro jeho pověst. Mluvčí Škoda Auto akci pro Český rozhlas potvrdil. Po hromadné otravě strávníků v základní škole v Pražském Újezdu nad Lesy, kde onemocnělo přes 360 dětí a dospělých a 50 z nich skončilo v nemocnici, připravila městská část pro postižené rodiny první pomoc v podobě hygienických balíčků. Starosta Michal Hazdra řekl, že o odškodnění se jedná a nový dodavatel obědu je už zajištěný. U švýcarského Lucernu nahoře Pelatus přišel ve čtvrtek o život 18-letý český turista. Podle policie citované švýcarskými médii se zřítil ze strmého terénu. Středočeské vodárny podali trestní oznámení kvůli otravě vody olovem ve vodojemu v Odoleně vodě, která se dotkla zhruba 15 000 lidí. Firma se obrátila i na Českou inspekci životního prostředí a jako možný zdroj kontaminace prověřuje i nedalekou skládku. Omezení odběru vody by mělo v lepším případě trvat jen několik dní. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Beližán Kingové, když zdolali Španělsko 2-0 na zápasy zásluhou Karolíny Muchové a Lindy Noskové. V hokejové extralize se odehrálo hned 6 zápasů, mezi nimi vyhrál vedoucí Třinec vysoko nad Vítkovicemi a duel Kladna s Plzní musel rozhodnout až prodloužení. A na závěr dobrá zpráva pro budoucí vědce. Biologické centrum Akademie věd dnes v Českých Budějovicích otevřelo novou laboratoř Open Lab, kde si děti i dospělí budou moct sami vyzkoušet biologické pokusy. Vědci doufají, že právě vlastní zážitek přiláká k oboru další mladé nadšence.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, Brně polojasno a 13, Ostravě zataženo a 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet rádiem. Zdraví Honza.

0: počasí.
1: Dobrý večer, Parta. U počasí Honza mrkneme se, co nás čeká. Aktuálně máme zataženo v Praze 15 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 12. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 20, v úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek polojasno, teploty kolem 17. A tím počasí končí. Klidný večer a dobrou náladu přeje Honza.

0: Je 23 hodin.
1: Příjemný večer s Četrádiem. Tady Honza, ještě než půjdete spát, přehled toho, co dnes hýbalo světem. Hlavní události v kostce. Volkswagen svolává do servisu obří počet vozů. V obleženém ukrajinském městě lidé kvůli hladu jedí psy. Středočeské vodárny bojují s kontaminací pitné vody olovem. Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli otravě vody olovem ve vodojemu v Odoleně vodě, která se dotkla zhruba 15 000 lidí. Firma se obrátila i na Českou inspekci životního prostředí a jako možný zdroj kontaminace prověřuje i nedalekou skládku. Omezení odběru vody by mělo v lepším případě trvat jen několik dní. V ukrajinském městě Olešky, které okupuje Rusko, se lidé podle místní zprávy kvůli měsíce trvající blokádě potravin uchylují i pojídání psů. Poslední oficiální dodávka jídla do města dorazila už na konci května. Ukrajina viní z blokády Moskvu a žádá evakuaci obyvatel, Rusko problémy se zásobováním přiznává, ale odpovědnost svaluje na Kyjev. U švýcarského Lucernu nahoře Pilatus přišel ve čtvrtek o život 18-letý český turista. Podle policie citované švýcarskými médii se zřítil ze strmého terénu. Automobilka Volkswagen bude muset poslat do servisu asi 4 miliony vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024, mezi nimi i milion škodovek z let 2015 až 2024. Podle serveru Seznam zprávy jde o krok, který koncern bude stát nemalé peníze i další ránu pro jeho pověst. Mluvčí Škoda Auto akci pro Český rozhlas potvrdil. Po hromadné otravě strávníků v základní škole v Pražském Újezdu nad Lesy, kde onemocnělo přes 360 dětí a dospělých a 50 z nich skončilo v nemocnici, připravila městská část pro postižené rodiny první pomoc v podobě hygienických balíčků. Starosta Michal Hazdra řekl, že o odškodnění se jedná a nový dodavatel obědů je už zajištěný. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Beližán Kingové, když zdolali Španělsko 2-0 na zápasy zásluhou Karolíny Muchové a Lindy Noskové. V hokejové extralize se odehrálo hned 6 zápasů, mezi nimi vyhrál vedoucí Třinec vysoko nad Vítkovicemi a duel Kladna s Pozní musel rozhodnout až prodloužení. A na závěr dobrá zpráva pro budoucí vědce. Biologické centrum Akademie věd dnes v Českých Budějovicích otevřelo novou laboratoř Open Lab, kde si děti i dospělí budou moct sami vyzkoušet biologické pokusy. Vědci doufají, že právě vlastní zážitek přiláká k oboru další mladé nadšence.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 13 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer a klidnou noc vám přeje Honza.

0: Počasí.
1: Dobrý večer. Lza má pro vás poslední dnešní výhled na noc i na zítřek. Aktuálně máme zataženo v Praze 13 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 20, úterý jasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek polojasno, teploty kolem 17. To bylo poslední dnešní počasí. Oza vám přeje dobrou noc a hezké sny.

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc. Tady Vlasta pro všechny na noční, za volantem i pro ty, co nemůžou spát, zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Obchodní řetězce čelí kritice kvůli cenám mléka a másla, pražská škola bojuje s nákazou salmonelou a obyvatelé okupovaného ukrajinského města zápasí s hladem. V ruském okupovaném ukrajinském městě Olešky v Chersonské oblasti chybí potraviny už několik měsíců. Poslední oficiální dodávka tam dorazila koncem května. Podle vedení města se objevují případy, kdy lidé z hladu jedí psy. Ukrajina z blokády viní Moskvu a žádá evakuaci civilistů. Rusko problémy se zásobováním přiznává, ale odpovědnost svaluje na Kyjev. Šéf jemenské prezidentské rady Rašád Alími vyzval národ k mobilizaci proti husijským povstalcům, kteří ovládají velkou část země včetně hlavního města. Zároveň nabídl amnestii všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům husijů, které znovu míří i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli nejvyšší vojenští představitelé Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. Základní škola v pražském Újezdu nad Lesy, kde se salmonelou nakazily desítky žáků, prodlužuje ředitelské volno až do úterý. Do lavic by se děti měly vrátit ve středu, do té doby chce vedení dokončit hygienická opatření a zajistit nové stravování. Ředitel Libor Skala přiznal, že vážně zvažuje rezignaci. Policie stále pátrá po dvou fanoušcích brněnské Komety kvůli použití pyrotechniky během přípravného hokejového utkání s jihlavskou Duklou. Zápas se odehrál už v polovině srpna, vyšetřování ale pokračuje dodnes. Historicky nejúspěšnější tuzemské kluby tak i měsíc po utkání řeší chování části svých fanoušků. Obchodní řetězce podle prezidenta svazu obchodu Tomáše Prouzy ceny mléka a másla spíše dotují, než aby na nich vydělávali. Mlékárny podle něj nedokázaly využít předchozí mimořádně ziskové roky k vytvoření rezerv. Potravinářská komora přitom prosazuje zákaz tzv. Podnákladových cen, tedy prodeje pod výrobními náklady. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O postupu přes Španělsko rozhodly Karolína Muchová i Linda Nosková, které obě vyhrály své dvouhry. Nosková po zápase přiznala, že jí pomohlo, když tým vedl už po prvním utkání. Ve Voticích na Benešovsku zase odstartovala stavba nové sportovní haly, která je vůbec největší investicí do sportoviště v historii města. Kromě samotné haly u náměstí tam vznikne také posilovna, malý sál na cvičení a bistro. A na závěr příjemnější zpráva z vědy. Biologické centrum Akademie věd otevřelo v Českých Budějovicích novou laboratoř Open Lab, kde si děti i dospělí můžou vyzkoušet vlastní přírodovědné pokusy. Vědci doufají, že tak k biologii přilákají další mladé zájemce.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě zataženo a 11. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Dnes v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

byť se zbytečně tu kdysi horkou hlavu chrání. Ticho je nápadné a nezvyklé, to ticho je nápadné a nezvyklé. Za chvíli zastaví se čas v šarlatové koupeli, pozemská cesta má svůj ukrytý.

0: Divadlo Noc.
1: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč, Ostrava. Petr Bezruč, Otrava. Strava. Sto roků však těžil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Svaly mi v železo zůjí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu a botu. Při Dunaji strmý palác. Kurík, že pa mě to dostrhá dneska.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

tam budou pravdu znát, tak nemá cenu lhát. Já řeknu akorát, bídný jsem byl. Na jednu misku vah, tam položí můj strach, a na druhou dají moje vady. Těch jsem měl dost a dost, a tak nebeskej most mě jen stěží zavede k ním do zahrady.

to znát, to stálo dřinu. Jo, a přišel špatný rok, já se cítil jako cvok, jako ten,

0: je 1 hodina.
1: Vítejte v noci u Četrádia. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Obchodní řetězce čelí kritice kvůli cenám mléka a másla, pražská škola bojuje s nákazou salmonelou a obyvatelé okupovaného ukrajinského města zápasí s hladem. Základní škola v pražském Újezdu nad Lesy, kde se salmonelou nakazily desítky žáků, prodlužuje ředitelské volno až do úterý. Do lavic by se děti měly vrátit ve středu, do té doby chce vedení dokončit hygienická opatření a zajistit nové stravování. Ředitel Libor Skala přiznal, že vážně zvažuje rezignaci. V ruském okupovaném ukrajinském městě Olešky v chersonské oblasti chybí potraviny už několik měsíců, poslední oficiální dodávka tam dorazila koncem května. Podle vedení města se objevují případy, kdy lidé z hladu jedí psy. Ukrajina z blokády viní Moskvu a žádá evakuaci civilistů, Rusko problémy se zásobováním přiznává, ale odpovědnost svaluje na Kyjev. Policie stále pátrá po dvou fanoušcích brněnské Komety kvůli použití pyrotechniky během přípravného hokejového utkání s Jihlavskou Duklou. Zápas se odehrál už v polovině srpna, vyšetřování ale pokračuje dodnes. Historicky nejúspěšnější tuzemské kluby tak i měsíc po utkání řeší chování části svých fanoušků. Obchodní řetězce podle prezidenta svazu obchodu Tomáše Prouzy ceny mléka a másla spíše dotují, než aby na nich vydělávali. Mlékárny podle něj nedokázaly využít předchozí mimořádně ziskové roky k vytvoření rezerv. Potravinářská komora přitom prosazuje zákaz tzv. Podnákladových cen, tedy prodeje pod výrobními náklady. Šéf jemenské prezidentské rady Rašád Alímí vyzval národ k mobilizaci proti husijským povstalcům, kteří ovládají velkou část země včetně hlavního města. Zároveň nabídl amnestii všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům husijů, které znovu míří i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli nejvyšší vojenští představitelé Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O postupu přes Španělsko rozhodly Karolína Muchová i Linda Nosková, které obě vyhrály své dvouhry. Nosková po zápase přiznala, že jí pomohlo, když tým vedl už po prvním utkání. Ve Voticích na Benešovsku zase odstartovala stavba nové sportovní haly, která je vůbec největší investicí do sportoviště v historii města. Kromě samotné haly u náměstí tam vznikne také posilovna, malý sál na cvičení a bistro. A na závěr příjemnější zpráva z vědy. Biologické centrum Akademie věd otevřelo v Českých Budějovicích novou laboratoř Open Lab, kde si děti i dospělí můžou vyzkoušet vlastní přírodovědné pokusy. Vědci doufají, že tak k biologii přilákají další mladé zájemce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 12 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Četrádia, vaše Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Jak jsem cestoval? Když jsem se jednoho dne probudil vedle své ženy Marcely, dobře jsem si ji prohlédl a rozhodl jsem se, že tento rok budu více cestovat. Proto jsem uvítal, když jsem byl za své pracovní úspěchy vybrán ještě společně s kolegou inženýrem Macháčkem a vedoucím odbytu Karlem Jílkem, který nemá titul, ale má úspěchy u žen, na tematický zájezd Poznejte evropské přístavy do Hamburku. Radostně jsem ve vrátnici odpíchl a utíkal domů sdělit ženě tu radostnou novinu. Pohled na Marcelu, která měla právě ve vlasech natáčky a na obličeji pleťovou masku z droždí, mě přesvědčil o tom, že Hamburg potřebuji jako sůl. Marcela však byla jiného názoru. Tvůj přístav je domov, Kájo, řekla. Namítl jsem, že mě přitahují lodě. Tak jsme mohli jet k mojí mamince do Děčína. Jenže Marcelko, to by byl zájezd za trest a já ho mám za odměnu. Letmo jsem políbil ženu na droždí a odešel do restaurace u kotvy na předcestovní poradu. Macháček s Jílkem už na mě čekali. Tak, kluci, co si vememe sebou, zeptal jsem se. Tady jsem to sepsal, pochlubil se Jílek a četl. 10x džuveč, šišku turisty, ten vydrží nejdýl, litr tuzemskýho, 6 svíček. Na co, podivil jsem se. No na co, kdyby v hotelu vypli prout? Máme svý zkušenosti ze služebních cest, vzpomeň si na Náchod. Usadil mě Jílek a pokračoval. 3x kafe za 12, ponornej vařič, podnikový suvenýry na výměnu a pytlík 2 Kč do automatu. Vyjádřil jsem se seznamem spokojenost, ale Macháček byl jiného názoru. Pánové, nejedeme na tramp, jedeme reprezentovat podnik. Uvědomte si, že máte všechno hrazený od ROH. Džuveč si schovejte, až pojedete v létě s rodinou na Zlatý písky do Bratislavy. My musíme sehnat akorát marky a spolehlivou pánskou ochranu. Proč, zeptal jsem se, ty se chceš prát? Nech si ty keci. Hamburg je město hříchu a naší povinností je sice dobře reprezentovat, ale neriskovat zdraví. Nerad bych, až se vrátíme, zamotal našemu zdravotnictví hlavu. Banka i gumárenský průmysl nás vybavili perfektně. Až na to, že bance jsme museli ještě trošku pomoct v černé pobočce hotelu Alcron. Kurs 1:16 byl ten den trochu nepříznivý, ale do Hamburku nejezdíte každý týden a tak jsme to vydrželi. Den před odjezdem jsme zvolili vedoucím našeho trojčlenného kolektivu inženýra Láďu Macháčka, který z nás měl s cestováním nejdelší zkušenosti, neboť byl už 3x v Bulharsku jako kapitán podnikového mužstva Nohejbalu a 1x v Rumunsku s balneou s pohmožděným kolenem, do kterého ho v Bulharsku kopli. Protože si z Eforie Sit s balneou přivezl úplavici a také proto, že má často prsty v nose, přezdíváme mu doktor Emil Holub. V pondělí v 7:00 byl sraz všech účastníků zájezdu u Rudolfína. Odjezd plánovaný na 8:00 se jemně zdržel. Řidič autobusu, nositel odznaku 1 000 000 km bez nehody, Václav Dvořák ležel pod autobusem, opravoval převodovku a prospěvoval si píseň Svoji škodověnku mám tak rád. Po 2 hodinách nás ochraptělý řidič milionář Václav požádal, abychom si všichni vystoupili, že tuhle závadu by neodstranil ani Ferda Mravenec, že musí zajet do depa autobus vyměnit. Nastal chaos. Mnozí účastníci zájezdu vyndali šroubováky, začali jimi obratně točit a vytahovat z různých částí autobusu stočené bankovky různých měn. Laborant Tuček, jemuž dolary zapadly do podlahy, klečel před dvousatou účetní maršálkovou a žadonil o pinzetu. Když se mu nabídla, že mu vytrhá vousy sama, že má na to grif, mávl rukou a začal v podlaze rýpat nožíkem. Nový autobus byl přistaven ve 4 hodiny odpoledne. Nastoupili jsme a čekali ještě chvilku na Tučka, který přijel z depa taxikem. V levé ruce držel vítězně potrhané dolary a úpěnlivým hlasem prosil: zastavte mi u Narpy. Ještě než opustíme naši vlast, musím sehnat průhlednou lepenku. Další větší zdržení bylo až na celnici. Na občanské upozornění z místa bydliště. Byl podnikovému lékaři doktoru Mazánkovi celními orgány bolestivě výjmut. Z nedůstojného místa lékařský diplom. Marně se vymlouval, že chtěl v Hamburku léčit chudé. Tematický zájezd Poznejte evropské přístavy byl pro něj ukončen v šumavských Hovozdech. Konečně se autobus dal znovu do pohybu. Řidič milionář Václav šlápl pořádně na plyn a vědom si toho, že zde rychlost není omezena vyhláškou 100, vyvinul 60-kilometrovou rychlost. Někteří účastníci zájezdu si prohlíželi krajinu, ale my 3 jsme sledovali účetní Věru Úlisnou, které padala hlava na všechny strany, nejčastěji dozadu. Zrovna když jsme uzavírali sázky, proč tomu tak je, Věra Úlisná s výkřikem už to nevydržím, se chytla za hlavu a s chatrnou výmluvou proboha, co mi to zase tam ta kadeřnice dala, začala vytahovat z drdolu broušený servis Moser pro 6 osob. Milan Wagner z osobního oddělení vedoucí podnikového fotokroužku vyndal fotoaparát s bleskem a začal Úlisnou i servis fotit. Ať máme, Věruško, na tebe nějakou vzpomínku v podnikovém albu, řekl. A tím naznačil, že mu na tomto zájezdu nepůjde ani tak o evropské přístavy, jako o kolektiv. Ta Úlisná má kliku, šeptal závistivě Jílek. Servis Moser. Mě by se na hlavě neudrželo ani jablíčko. A s beznadějí v očích si přejel rukou pro řídlého Ježka. Při první zastávce na cizím území u benzinové pumpy Shell Macháček nevydržel napětí, vystoupil a z automatu Neckermann se za rachotu 2 korun začaly sypat žvíkačky a punčocháče. Macháček, rozrušený z toho, že to funguje, a také z toho, že ho Wagner fotí, si spletl sortiment a začal jedny punčocháče žvíkat. Brzy ale poznal svůj omyl a s vrozenou českou skromností požádal majitele pumpy, aby mu punčocháče vyměnil za jiný, když mu udělal takovou tržbu. Pach moře a nafty nás přivítal. Byli jsme v Hamburku. Ubytovali nás v hotelu kategorie C s honosným názvem Santa Fe. Naše trojice dostala jednolůžkový pokoj se šikmým stropem, který silně připomínal chudou kajutu. Přístav se nezapře, prohlásil Macháček a začal zkoumat 2 přístýlky, které byly k nerozeznání od našich spartakiádních lehátek. Losovali jsme. Gauč vyhrál Macháček. Šťastně se na něj rozvalil a dělal nám chutě. Po chvíli se ozvalo zaklepání. Ve dveřích se objevil vedoucí zájezdu. Mládenci, vedu vám ještě jednoho nocležníka. Prý tady máte gauč dvoják. Díkousek dál, řekl fotograf Wagner a lehl si vedle Macháčka. Mládenci, myslím, že by bylo správné a čestné říci si o sobě pravdu. Chrápu. Fotograf Wagner bohužel nelhal. Ačkoliv jsme byli z cesty smrtelně vyčerpáni, nikdo z nás nezamouřil oka. To, že úderem 10. hodiny večerní začal hrát orchestr těsně za gaučem, později jsme zjistili, že od pódia jsme odděleni pouze umakartovou stěnou, nám tolik nevadilo. Ale náhle se ozvalo cosi, co silně připomínalo zvuky stáda zděšených hrochů při požáru v safari. To fotograf Wagner usnul spánkem nespravedlivý. Macháček vyskočil z gauče jako bodnutý včelou.
0: Kurňa, chlapi, to je příšerný. To snad není pravda. S ním spát nebudu. Srazíme spartakiádní lůžka.
1: Ani nápad, řekl Jílek. Vyhrál si gauč, tak si užij.
0: Tak mu teda ucpu výfuk.
1: Řekl Macháček a nacpal Wagnerovi do nosu 2 fazole. Chvíli bylo ticho, pak se ozval nádech, fazole nevydržely a Wagner sestřelil lampičku. Chrápání pod mě bylo ještě děsivější. Na dveře se ozvalo zabouchání a vyšel číšník. Meine liebe Herren, was ist das? Das ist unmöglich. Pochopili jsme, že chrápání Wagnera ruší hosty v baru při tanci a že špatně slyší hudbu. Společnými silami jsme se vrhli na Wagnera, ale přes veškeré úsilí se nám ho nepodařilo probudit. Vedoucí orchestru ve fosforeskujícím stříbrném saku k nám vešel už bez klepání. Das ist skandál! Posvítil si nachrápala baterkou a bez okolku mu vrazil do úst dusítko z jazztrubky. V 6:30 ráno se ozvalo řinčení budíku Prim, který byl nařízen na 7. Wagner se posadil, protáhl se a jak zazýval, zatroubil třešňové květy. Pak si vyndal dusítko a řekl, to jsou ale blbý fóry. Načež si dusítko vyfotografoval. Potom odešel prý fotografovat přístav. Usnuli jsme vysílením. Probudil nás až orchestr v 10 hodin večer. Jílek už byl vzhůru a jeho oko bylo připlácnuté k umakartu. Co se děje, zeptal jsem se. Psst, dal mi prst na ústa Jílek. Navrtal jsem stěnu, vole, pojď se podívat. Nasadil jsem oko na díru. Viděl jsem vše, proč jsem vlastně toužil jet do Hamburku. Program byl v plném proudu. Na pódiu promenovalo 6 krásných dívek, které se zjevně chystaly ke striptýzu. Rychle jsem probudil Macháčka. Vysvětlil jsem mu situaci. Byl bez sebe štěstím. Jílek vrtal další 2 díry. Abychom se nemuseli tlačit. To je ono, mnul si ruce Macháček. Každej svoji hvězdárnu. Kluci, my jsme se teda uměli narodit. Celý týden odtud nevytáhnu paty a přístav i s loděma mě můžou políbit čas. Uvařili jsme si rychle grog a zasedli každý ke své díře. Krasavice na pódiu začaly odhazovat jednotlivé části oděvu. Měli jsme oči navrch hlavy. Schylovalo se k finále. To všechno máme zadarmo. Kluci, víte, kolik tam stojí vstupný? Liboval si Macháček. Gong, tuš a spodní prádlo z krasavic spadlo. Před našima dírama stálo 6 nahých chlapů. Výlet do Hamburku se prostě nevydařil. Vzpomněl jsem si na Marcelu. Zlatý droždík.

Dobrý den. Jsem docent profesor Točka, kandidát věd. Jsem ředitelem CVAN a zároveň největší kapacitou v oblasti výzkumu nanotechnologií. Odborníci z celého světa ke mně jezdí na konzultace, protože jsem jedním z nejlepších nanopilotů planety a znám způsob, jak vyléčit každou nemoc. Nanobotem se vnořím do lidského těla a chorobu zlikviduji od jejího zárodku. Bakterii po bakterii, vir po viru, rozstřílím na padrť. Jsem bojovníkem uvnitř lidských těl. Mým úkolem je pomáhat jednotlivci a zcelovat zdravou společnost. Zdravou společnost. Někdo by řekl, že je to prostě má práce. Možná ostatní v CVAN to tak berou, ale troufám si říct, že v mém případě je to víc. Chápu to jako své poslání. A to nekončí ve chvíli, kdy si sundávám bílý plášť a odcházím domů. Já totiž neodcházím domů. Můj život je neustálý pohyb po černobílé šachovnici. Ve dne jsem bílým králem, v noci černým střelcem, protože tak, jako mi dělá dobře, když odřezávám zkaženou a nemocnou pučku od té zdravé a silné, působí mi až nevýslovnou radost odstraňovat a odkrajovat parazity lidské, stojící na samém okraji zdravé společnosti, kteří jsou její přítěží a ostydou. Jsem velkým milovníkem čistoty a pořádku. Stejně tak jako lidský organismus může být napaden bakterií nebo virem, je svět, ve kterém žijeme, taky plný různých cizopasníků. Jsou to bezprizorní dýchači čerstvého vzduchu. Lidé bez energie a bez nápadu. Lidé, kteří zabíjejí svým nicneděláním a pitím nejrůznějších jedů poslední zdravé zbytky buněk mozku, nejsou schopni být naší společnosti jakoli prospěšní. Jsou to lidé zkažení. Jsou to lidé, kteří páchnou. Takové nádory třeba neustále odřezávat od zdravého jádra lidské společnosti, aby nedocházelo k zhoubnému prorůstání. Je to neúnavný boj s virem. Je to nadnárodní sociální problém celé planety, který je třeba okamžitě řešit. Boj tady bojuji. A že ho bojuji za vás. A že jednou mi přijdete poděkovat. A když ne vy, tak vaše děti. A nebo děti vaši děti. Lidská společnost je totiž taky organismus,

účetou, jsem mobil společnosti.

0: jsou 2 hodiny.
1: Vítejte u nočních zpráv Čet Rádia. Tady Vlasta a hned začínáme.